blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší, nadávat...
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

větva v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

Vážení přátelé, já bych si dovolil říct to asi takhle, oni zde hovořili o mém potenciálním talentu, já bych to rozebral, tu situaci. No podívejte se, já nejen, že jsem potenciální talent, ano, nebo přímo zpěvák, co budeme šlapat kolem kaše, ale já jsem se v poslední době ještě vrhnul taky na přednášky. No, byl jsem o to požádán, právě nechci jmenovat, ale například taková Jana Koštýřová, pokud si dobře pamatuju, z Kroměříže, tak ta mě žádala, abych přímo už zanechal zpěvu, že ano, a radši se vrhnul na ty přednášky. No podívejte se, dnes bych se do toho obul rovnou, jak zašít sobě punčochu, když díra leze ven. Je to první téma, které jsem zvolil. No podívejte se, přátelé, jak na to. Nejprve se porozhlédneme, že? Zdali máme manželku. Když manželka chybí, provedeme operaci sám. Tak jak na to? Vezmeme do jedné ruky jehlu, že ano? A do druhé nic. Teda nic. Nic, ano. A plivneme, přátelé. My plivneme na konečky, že ano? Tedy prstů, na konečky prstů. A my zažmouláme libovolný, řekněme, třeba tento konec nítě tak, aby byl, jak my říkáme, nikdo neví, ano, homogénní. A to je jedno. A nyní se díváme do ucha, co tam máme, abychom mohli prorazit z jedné strany tam a z druhé zpátky ven. Ano. A zase plivneme a zase zažmouláme, aby vzniknuvší chuchvalec zabránil, aby tam ani zpátky. A nyní k vlastní díře. Ta díra, to je pro nás filozoficky vzato, že? Určitý prostor, kde momentálně není nic. Nic. A my musíme dosáhnout toho, abychom postupně, až mi ten prostor začneme obklíčovat, aby tam nebylo, ale už vůbec nic. Tak jak na to. Taky si vezmeme náprstek, že ano, radši na všechny prsty si narveme náprsky, radši i u nohy, taky něco na sebe, protože zimní kabát raději bych doporučoval, protože, přátelé, my zde máme krevní oběh, že ano, který kolotem, klokotem nahoru dolů pata špička celá noha, ano, občerstvuje všechny okončetiny, že ano, jehla, která přiznejme si to otevřeně, nemá žádný rozum. Jo? Vniká do tělesné dutinky a to ostrým hrotem napřed, že ano? A ještě nakonec by se nám mohla zúčastnit obíhačky. Že? A ještě a mohla by nás taky píchnout. Pěkně píchnout. No tak, tak to bychom jistě neradi naše počínání korunovali. A nyní dále, taky se do toho dává takový hříbeček, teda, to nevím na co. No ne, ale dává se to do té punčochy, proč ne, ano. No tak, ono taky, nebo sušený. No ono to přeci jenom ochutí, když to tak vemete, no že to má takový jiný šmak. No. No a nyní dále. Ta díra stále ještě zeje. Zejo, teda žejo. A my ten prostor začneme obklíčovat. My nabodneme oko, jedno oko, druhé oko, podle toho, kolik jich máme, že ano? My ty oka k sobě přimhuřujeme, že ano? My vidíme, že vítězíme. My nakonec ještě zvítězíme, nakonec natáhneme punčochy a pak ještě taky někdy natáhneme bačkory. A je to vítězství člověka nad dírou. No, tak už to nechte. No a
a nyní bych ještě kvůli vám poslední větu skoro bych neřekl. Jsem chtěl říct takové poučení, že ano, jako v každé bajce, že ještě lepší je, když máme šicí stroj, nebo ještě lepší je, když máme manželku, to je vůbec snad, to je, a o tom nebudu, ale nejlepší vůbec ze všeho je, když máme manželku, švadlenku, madlenku. Country Radio.

doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
3: First National Bank.
2: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hře.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistrkat se dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šofera.

Jednou jsem udělal takovou chybu, že jsem uprosil produkčního, i když to bylo neregulérní, aby mě vyplatil dopředu honorář, a pak jsem zjistil, že mě ta práce už tak nebaví. Když to dělám zadarmo, i když ji velice miluju, to je... No a abych řekl pravdu, tak já jsem jednou dokonce měl takový pocit, že se mi dělo bezpráví, protože jsme dělali film, kde hrála Milena Dvorská takovou dívenku na Stavbě mládeže. Slávo Zahradník, to byl jeho první film, si tam namlouval, já hrál takovýho šofírka prostě, který už měl trochu za ušima, neustále jí právě nadbíhal ty dívce a to, a pak jí jednou pod jistou záminkou dostal do maringotky a tam se pokusil jí proti její vůli prostě se s ní tam nějak povídat si, nebo... Já mám zakázaný od manželky, abych tady říkal některý cizí slova. No a Milenka Dvorská upozornila režisera Hubáčka, že čeká miminko a žádala, aby ten, protože film se točí chronologicky, aby ten záběr udělal co nejdřív prostě, aby nemusela mít obavy o normální průběh toho porodu. No a ten režisér nějak na to zapomněl a jedno nepá. A zítra děláme, Milenko, tu scénu s těho na bále beze mě. Já už to nemůžu riskovat. Já pán tak to škrtne, to on pá. Ne, přemluvíme ji. Nepřemluvili? Já jsem myslel, jako co teď bude, a přišli a povídají, dáme na pevno kameru, tam dáme slamník, na to hodíme pár jejich jako toho šatstva, aby to vypadalo trošku, že tam něco. Já pám na slamníku, to je poprvé, když jsem měl hrát milovníka, jednou už jsem ho měl, to mě nabídli, ale ten byl jen v prvním jako obraze, ještě po titulkám povídají, ale celý film se o tom mluví. Tam měl sáno, pošmístr Jouza jede k své milé a na přejezdu ho přijede vlak. Řekli, nedá se nic dělat, prostě ta scéna tam být musí, tak já jsem ulehl na slamník. A teď to spustili, tam bylo lidstvo najednou v tom ateliéru, menší bude tamhle se slamníkem a to. A teď mě to deprimovalo, to byl pomocný zvuk, jak on povídal, dej jí pusinku, tak já u kousku slámy a trošku pod cukínko, já jsem najednou vstal a pám, poslední Hubáčko, co když mi to zůstane tohleto. Jak to potom, takže to by on byl vlastně právně zodpovědný za to, že já jsem zvrhlík.

0: lásku mít, bylo jak ve tmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.

Dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: se...
1: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
0: Co prosím, co říkáte?
1: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
0: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
1: Ne, já tady luším křížovku.
0: Aha, takhle, jo, rozumím.
1: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Jo, takhle, aha, no.
1: Průkop, neradši to náhodou vědět.
0: Průkopník?
1: Průkopník.
0: No tak to je jaksi...
1: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
0: Ne, myslím, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
1: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
0: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
1: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
1: Ano,
0: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
0: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: To je, no jak, to jo? Právě tady nestojí.
0: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No právě.
0: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: No právě.
1: No tady to stojí je... jenom v závorce Josef Kajetán.
0: Tak to je těžký tohleto, no, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte? Josef.
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
0: Jo. Na 3 metry, nebo...
1: Ne, na 3 písmena.
0: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
1: Patrně, ano, patrně.
0: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
0: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
0: No
1: a že bychom vzali další otázečku, ne?
0: Třeba, no.
1: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
0: Ale jo, to bude mít hned, to je pro, není
1: no,
0: problém.
1: No tak fajn, to budeme mít hned.
0: Ano,
1: tak já, no, tak jo. Vezmeme napřed ty lehčí, víte.
0: Třeba, ano, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
0: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
0: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
0: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
1: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
0: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
1: Jo, vy už to víte?
0: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
1: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
0: Pár, no, anebo ještě míň,
1: co no, právě.
0: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: A to ne.
0: Co?
1: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
0: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
0: No proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
0: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
0: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu. Savno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
0: No, víte.
1: Teď ještě vědět o tom jaký.
0: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
1: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
0: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
0: A, samozřejmě, to bude mít.
1: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
0: Jo.
1: Umíte italsky?
0: Italsky? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
1: A výběrčí činže italsky náhodou nevíte?
0: Výběrčí činže italsky?
1: Jo.
0: No tak výběrčí činže, to je italsky, myslím, jakože
1: italsky je psáno.
0: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Víte, já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
0: Ano, no, člověk slovo úplně vypadne, no, no, či, to je, ano. Úplně.
1: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběr či čin, že?
0: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
1: No jo, no, tak je, že vy už to taky nevíte asi, víte?
0: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
1: Činžáno?
0: Činžáno?
1: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
0: A jo, činzáno už vím, činzáno.
1: To by musela bezpečně. Ano. A je to tavenej sejra.
0: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává. Já.
1: No tak ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
0: Taky, že jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka. Jo.
1: No takže bychom ho nechali stranou,
0: jo, jo.
1: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak,
0: ano.
1: A vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovního.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Přijme na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
0: To je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají zase špatně natištěný.
1: To se potom špatně luští.
0: No právě, tohle je těžký.
1: To je těžký.
0: No jo, tak co bysme...
1: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
0: Třeba vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka,
1: písmeno C. Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
0: No to chci, ho znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, ano, podzim, zima.
0: Ano, to...
1: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
0: 12 měsíců na tři písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
1: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
0: No vole, jo.
1: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
0: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
1: Tak co s tím?
0: No já nevím.
1: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
0: Ono se, jo, to zkuste něco.
1: On se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
0: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
1: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažný.
1: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nebejde se. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
0: Bez eku papouš?
1: No, pepouš.
0: Ale poprosím vás.
1: Papouš.
0: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
0: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma, jo?
1: A víte, že má?
0: Jo?
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to nemůže být všude špatně.
1: Bože, mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
0: Idiot.
1: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já.

je plný, co brácho s tím, co s tím. Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: chtěl jít, tak ho vezeme i s möblem. Tak. Akademiku jsme na místě.
1: Ha!
0: Není akademik, tam jsou dva akademiky.
2: Tady je.
3: Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
1: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
3: A jo.
0: To je zajímavé.
3: Já neléčím.
1: Jak to neléčím?
3: Já nemám léky.
4: No hele, všecko jsme vzali.
0: Všecko
4: máme, hele.
0: Antibiografika.
1: Antibiotický blister.
0: To je.
3: Jo. A kdo pak zaplatí?
4: No, co zaplatí, za co?
3: Za noční návštěvu, to je zlaták předem. Já jsem profesor a je noc.
1: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
3: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
1: A já jsem raz a je noc.
0: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
1: I ve dne.
0: Jo.
1: Tak zařvěte na něj, vy máte tak silnější ten organismus a zařvěte na něj.
0: Vstávej a leč!
1: No ne, to musíte česky vomlout.
0: No česky, vstávej a leč, no.
1: No ne, co to je a leč?
0: Vstávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
1: A jo, jako leč, no. Ty leč.
0: Vykřičník, leč.
1: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
0: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
1: To byste řekl.
0: Poprvé.
1: V dějinách? Ergot, leč. A víte, že vědce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
0: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
1: A musí je mít to sloves.
0: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
1: To se vžilo spíš.
0: A to se musí mít. Každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
1: To musím vykázat, jo?
0: No jej, to máte.
1: Je.
0: A jsou zvláštní imperativy, třeba...
1: No?
0: Hněď.
1: Prosím?
0: Hněď.
1: Hněď. Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
0: Jindro, hněď mne.
1: A to je, no jo, aby to Jindra nepoplet, protože to může být hněď a taky jako hněditi.
0: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
1: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna. To.
0: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
1: Ano, může jí ohnědit,
0: ano,
1: i nemrkne.
0: Ano, ona může chtít.
1: Jo.
0: Jindro, hněď mě, jo. A pak mě hněď.
1: Uhněď mne, nahněď mne a...
0: Nahněď mě.
1: Nahněď mne.
0: Trošku jen.
1: Ano, nahněď.
0: A pak mě dohněď.
1: Ale abys mne nepřehněd.
0: Přehněte, šli toho vepře. Bude přehnětěný vepř.
1: No.
0: Petře. Nepřehněď, hnědí. Vepře. Přehnědí, šli. Hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
1: Hněď mi neď. Hněď mi neď!
0: To říká strýc, jo?
1: Nebo teta, podle toho.
0: Ano, ano.
1: Hněď mi neď!
0: Může. A ujec vykřikl.
1: Ano.
0: Hněď mi
1: neď!
0: Neď! Hned!
1: Hned!
0: Hned!
1: Hněď mi seď! A neď mi hněď!
0: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
1: Řekl zeď.
0: Ujcovi.
1: Ano.
0: A ne, řeč, to je marná věc.
1: Krás, to je chrám i tvrz.
0: To je,
1: Tak a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
0: No je, je.
1: Třeba je, teď mě napadá, tak jen tak to, takový smrť.
0: No o smrti se mluví dost, bohužel.
1: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
0: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
1: Totiž smrt z dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
0: Jdu, já jsem tomu dala, jdu, no. Jo.
1: Dejme tomu, že jdete, jo?
0: No.
1: A jdete takovým nějakým opuštěným, lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
0: Po opiši.
1: Prosím?
0: Po opiši.
1: Jo, jo, jo, to je nejlíp. Po opiši. A
0: to je na Klárou, jo?
1: Já vím.
0: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
1: Ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
1: Po na opiši.
0: Takže to jmenuje na opiši.
1: Ano, ano, na opiši.
0: Tak jdu po na opiši.
1: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
0: No, po na opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na opiši nikdo nikde.
1: Jo. Na opišané spěj už většině.
0: A na opišní.
1: Na opišní, jo. Na opišanky taky.
0: Na opišné.
1: Na opišné, aha. Ano, na opišní.
0: To se píše s tvrdými. Opiš.
1: Já vím. To není jako opiš.
0: Ne. To je opiš.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: No, píšu. No.
1: A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po Naopiši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No, vidím, jdete, jo? Já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem s chvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si let, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě ležíš.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže

0: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zdali jí slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím s pohnutím.
1: Na mě nekoukej, a radši sleduj cestu, vezmi rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na plyn dej.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám, a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před

zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne? Naší lásku dneska nic nespoří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc. Už nejsme

0: Je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárky.

0: to bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme u našich mazlíků, protože krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou sami zajistit majitelé. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto prosí majitele psů k zapojení se do dárcovství. Tím se zlepší dostupnost transfuzní léčby pro psy. A u zvířat ještě chvíli zůstaneme, protože také záchranáři mají plné ruce práce.
2: Záchranáři ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy se čím dál častěji potkávají se zvířaty, které napadl pes. Letos už pečovali o 4 srny a jednu dokonce pes v Kunratickém lese zabil i s nenarozeným mládětem. Za celý loňský rok zaznamenali záchranáři 5 případů. I proto apelují na majitele psů, aby měli své mazlíčky vždy pod kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
1: O kvalitě vody teď kolega Savana.
3: Hygienikům se to nelíbí, lidem je to jedno. Vodní nádrž

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu. No, pokecat můžeme, samozřejmě. A já se moc těším na vaše příspěvky. Tady je Petr Bohuslav, váš dnešní ranní a dopolední průvodce vysíláním Country Rádia. Tomáš Linka dospíval teď na Country Rádiu, ale můžete se za ním vypravit třeba v Brně na folkové léto. Sice není úplně folkový, ale má

významné životní jubileum, napsal knížku, bude jí mít sebou a bude v Brně a bude koncertovat na folkovém létě v Řečkovickém pivovaru, tam, kde byla Country Fontána, za kterou vám moc děkuji, protože i pro mě, jako pro moderátora brněnské Country Fontány, to byl krásný zážitek letos. Nejenom z muzikanty, ale hlavně z toho, jak jste krásně přijali třeba muzikanty, kteří hráli tvorbu, kterou určitě tak úplně neznáte, ale poslouchali jste. A hlavně, když pak nastoupili Zelenáči, tak jste zpívali jako o život. Brňáci nesklamali, moc krát děkuju. Doufám, že si užíváte i Country Fontánu v Ostravě, kam dneska mnozí směřujete. Začínáme odpoledne, bude to horké, takže si vemte něco k pití. My tam zavoláme, zjistíme, jak se to tam všechno připravuje a jaká bude Country Fontána dnes v Ostravě. To už záleží hlavně na interpretech, ale také na posluchačích a návštěvnících. Takže vám moc děkujem, pokud jste se na nějakou z Country Fontán vypravili nebo ještě na tu ostravskou vypravíte. No a my vám k tomu balení na Country Fontánu anebo ke vstávání dnes v sobotu 20. června pustíme nějakou muziku. Můžete si případně i přát písně, anebo dát něco k dobrému v našem pokecu. Náš pokec se týká nejlepších prázdnin vašeho života. Vzpomínáte možná na nějaké prázdninové dobrodružství, které jste zažili jako mladí, anebo potom s dětmi, případně s noučaty, jako starší průvodci prázdninami, tak případně dejte vědět. Pište na SMS bránu 720 00 11 11, případně na e-mail studio@countryradio.cz a nebo případně počkejte, až se dovoláte. Občas odkryjeme naši linku, uvolníme na písničku na přání, teď ještě ne, teď v klidu ještě odpočívejte a dejte si něco dobrého. Valdemar Matuška, KTO, kluci do nepohody.

0: Tak jsem vám chtěl někomu zavolat, ale asi všichni ještě chrní, nebo co? Budeme muset probudit nějakou pěknou muzikou. Třeba Pavel Dobeš Calvera nebo Homefree. To je kapela, která vlastně jenom zpívá. Byl jsem na obou jejich koncertech tady u nás v České republice. Byli dvakrát, vždycky to stálo za to. Je neuvěřitelné, že ti pánové jen zpívají. Tam není jediný hudební nástroj. To je úžasné, co se dá lidským hlasem zvládnout. Tak po Pavlu Dobešovi Homefree, potom dopravní informace. Pokud nějaké máte, volejte na 210 323 333 a dáme vědět ostatním posluchačům, kudy případně nejezdit.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tady dopravní informace nejprve z městské hromadné dopravy a nejprve se podíváme do Olomouce, tam už od 8. května až do 8. srpna je vyloučena tramvajová doprava v úseku Okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova je v tomto termínu opravována kanalizační výpust. No a tramvajové linky číslo 1 a 7 jsou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U vedenou po trase Nová ulice náměstek Hrdinů Neředín, krematorium a zpět. Trojka není provozována a hlavní nádraží je obsluhováno dvojkou, čtyřkou, pětkou a šestkou a náhradní autobusová doprava je zajištěna po trase náměstí Hrdinů, Okresní soud Tržnice, Envelopa, Vejdovského, hlavní nádraží a zpět výlukovými autobusy s označením X. Tolik z Ostravy, teda z Olomouce, teď do Ostravy. Právě od pátku, od včerejška až do zítřka, do neděle 21. června vyměňují koleje u zastávky Zábřeh Vodárna. Dochází ke změně organizace dopravy linek 2, 7, 11, 13 a 15, takže si dejte pozor. Dvojka, sedmička, jedenáctka a třináctka jsou ukončeny na provizorní zastávce Zábřeh Vodárna na ulici Pavlovově, no a ze které je zavedena náhradní autobusová doprava nad 1 směr Zábřeh a nad 2 směr Výškovice. 15 je nahrazena autobusy v celé své trase. No a až do 26. června je také změněna organizace dopravy 7, 11 a 17. Jsou odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí. No a do neděle 31. října rekonstruují podjezd železniční tratě u ulice Hlučínské. Teď tedy ještě pohled na silnice, tam jsou dopravní nehody, tak opatrně. Dodávka je na silnici 9 u Mělníka. Pozor!

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Břešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Břešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Krásný naše plány.
1: Country Radio.
0: Byla si můj celý svět.
1: Rádio, u kterého si odpočinete.
0: Přísahám.
2: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Věřím, že si krásně užíváte prosluněný víkend s tropickými teplotami. Nejlepší by bylo strávit ho někde u vody nebo u nějakého parádního stánku, pěkně se ovlažit, osvěžit. Popřípadě, když nemáte rádi vysoké teploty, nikam nechodit. Ale určitě nezapomeňte poslouchat vysílání Country Rádia v pondělí, kde tu máme celou řadu témat. Kupříkladu v pořadu Pod lupou, a já to prozradím, si budeme povídat o Heleně Třeštíkové. Je to žena, která určitě stojí za pozornost, a nezůstaneme pouze u ní, protože soutěže, povídání, zpívání a samozřejmě primárně muzika, to je všechno to, co vás v pondělí ve vysílání Country Rádia úderem 6. tentokrát je s Vládou, protože já to prásknu, Kačka je na dovolený. Všechno čeká. Hezký víkend.
1: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Já jsem se vracel.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak jo.
0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Můžeme si pokecat třeba o té písni, která právě dozněla. Pokud vám byla povědomá, tak jste zřejmě už déle na světě, protože to byla píseň roku 1994 podle časopisu Billboard. Když tenkrát přišla do vysílání Country Rádia, tak to byla prostě pecka, úžasná pecka. John Michael Montgomery, I Swear, no nádhera. Hit číslo 1 od 5. až do 28. února roku 1994. Teď ovšem už další muzika, já jsem připravil Tomáše Průšu. Tomáš Průša Band, Souhvězdí koně, už za chviličku. Mám tady také příspěvky našich posluchačů. Iva z Arbesáku píše, že kdysi v létě na prázdninách byli 14 dní ve Špindlu a za těch 14 dní, a teď dávejte pozor, nachodili na výletech s dětmi asi 150 kilometrů. Prej, moc se nám to líbilo, tak to nevím, Ivo, zeptal bych se těch dětí teda, jo, jestli, ale 150 kilometrů, no, za 14 dní, no, dá se to, ale v těch horách ve Špindlu, nevím, jestli bych to dal. V každém případě říkat si, že když to dali děti, dáme to taky, tak to se mi šeredně vymstilo zase mě na jednom prázdninovém výletě, protože jsem si říkal, tak když jsme to kdysi dali s malými dětmi, jak to dáme zase. No, na té malé fatře jsem málem nechal kotníky, kolena, duši, plíce, prostě úplně všechno. Takže to je zase můj příběh. Další příběhy nechám na vás, pište na SMS bránu 720 00 11 11, případně na e-mail studio@countryradio.cz, pište své příběhy, anebo případně volejte. No a teď už uvolňuji naši linku s písničkou na přání, případně s pokecem o vašich prázdninových zážitcích, nejlepší prázdniny vašeho života, prázdninové zážitky, příběhy a to všechno teď na Country Rádiu. 210 323 333, telefon uvolněný pro vaši písničku na přání, případně pro nějaký ten příběh. Country Rádio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Hanka, zdravím z Hradce Králové.
0: Hanka z Hradce. Hanko, máte v Hradci taky takový vedro?
2: Máme takový vedro, já vzpomínám na lidi, co mají dneska country fontánu, tam to musí být dost nepříjemný.
0: My je polejeme vodou.
2: Já jsem byla minulý týden v Praze a tam teda to počasí bylo nádherný.
0: Jo, vyšlo to. Vyšlo nám to pěkně. No já byl v Brně, tam to vyšlo taky krásně. Vzal jsem si už prášky na alergii už cestou do Brna, protože tam roste tak krásná a tak nádherná a tak obrovská lípa, že když jsem si představil k kvete, tak jsem říkal, to bych se upšíkal, tak to nešlo. Tak Hanko, co to bude za píseň? Jakou si přejete?
2: Tak jestli teda to nebude vadit za tu alergii, tak bych poprosila Pampelišky.
0: Pampelišky. Na Pampelišky alergické nejsem. Dobře, dáme si Pampelišky. A uvidíme, jestli to projde. Neprošlo, pozor, mě tam něco vlítlo a už to dávám. Bude to pro někoho?
2: Tak já bych to dala pro ty, co dneska jedou na tu country fontánu do Ostravy, aby si ji užili tak, jako my přijdeme v Praze.
0: Dobře, určitě. Zdravíme všechny posluchače. No a připravte si případně nějaký příběh, Hanko, a když tak ho napište na SMS bránu nebo e-mailem, nějaký příběh. Jo? Tak jo, mějte se hezky.
2: Hezký den.

0: tlustý mrchy s hrubou srstí, něžné je telátko.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dnes 31 až 630 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů a povane slabý vítr z jižních směrů do 15 km za hodinu. Na Moravě místy mírný 10 až 21 km za hodinu. V bouřkách vítr přechodně zesílí. No a v Ostravě a v okolí na Country Fontáně bude jasno až polojasno, zejména během dne se oblačnost přechodně zvětší. Odpoledne a večer čekáme lokální přeháničky nebo bouřky, budou spíš osvěžením. No a nejvyšší teploty v Ostravě a okolí budou 30 až 33 stupňů. Tak si užijte krásnou Country Fontánu a vemte si něco na hlavu, abyste měli úpal nebo úžeh a hlavně dobrý pitný režim.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura@venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
6: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
5: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
6: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
5: Případně provětrat starý maskáče.
6: Když

a takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Nemocnice proto žádají lidi, aby se přihlásili k dárcovství. Dopravní peklo v Praze pokračuje. K dlouhému seznamu uzavírek a rozkopaných ulic přibudou od července další. Řidiče tak čeká nová zkouška nervů a trpělivosti, protože situace bude ještě horší. Přemnožená divoká prasata působí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale stále nestačí. Prasata jsou stále přemnožená. To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Tak přátelé, víkendový pokec na Country Rádiu je tady. Můžeme si pokecat, poklábosit o vašich nejlepších zážitcích z prázdnin. Prázdniny se blíží, za chviličku je to tady. Dnes máme Country Fontánu, příští týden Portu, pak je okolo Třeboně a pak jsou další a další festivaly. 15. srpna o prázdninách oslavíme 35 let Country Rádia pochodem do Trebských Pikovic a v Pikovicích si zahrajeme, zaspíváme v hospůdce. Těším se, přijdu taky večer do hospůdky a ten pochod nechám na vás, protože budu zase vysílat. Ale 15. srpna v Pikovicích a na Trebském pochodu. No a potom máme 12. září, máme důležitý koncert 12. září na Konopišti, přátelé, 35 let Country Rádia. Přijďte se podívat, budeme oslavovat vlastně 35 let folku na Country Rádiu, protože tam nebude festival, ale uděláme tři koncerty, tří kapel. Asonance slaví padesátiny, takže my budeme vystupovat jako poslední a jako hosty jsme pozvali Marien, což je skvělá kapela, vy máte rádi jejich písničky, posloucháme je v Country Rádiu. No a vlastně jako malá Asonance, bych řekl, nebo takový naši přátelé, kteří hrají skvěle irskou, skotskou muziku a hrajou právě tady ty balady a mají nádherné desky, tak to je skupina Isara. Budou tam s námi Isara, Marien, také Asonance, taky vaše Kroud na skotské Rudy, nevím, co připraví. To je takové trošku tajemství i pro nás, pro organizátory, ale hlavně budou tam posluchači Country Rádia a na Konopišti v areálu v přírodním amfiteátru se sejdeme 12. září. Vstupenky jsou do 30. června se slevou, takže do 30. června to máte vlastně, když to vemu, že jsou to tři velké koncerty skvělých kapel, plus další program, tak to máte takřka za hubičku. Tak přátelé, do 30. června se slevou, pak samozřejmě můžete nakupovat dál, ale to už bude o něco více. No a 12. září se sejdeme na oslavě 35 let Country Rádia a 50 let Asonance na Konopišti. No teď ovšem, pokud cestujete na naši Country Fontánu, tak na cestu se vám hodí nějaká ta muzika. Třeba Pavel Brimmer nebo Věra Martinová. No a teď už možná i někdo, kdo si přeje nějakou píseň a pokecáme o jeho prázdninových zážitcích. Tak uvidíme, kdo se dovolá. Tak někdo už se dovolal, tak uvidíme. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
1: Dobrý den, tady David.
0: Davide, zdravím tě, odkud voláš?
1: Z Prahy volám.
0: To je hezký, tak to máš kousek. Tak povídej, jaký jsou tvoje nejlepší prázdniny?
1: No, docela takovej tip pro posluchače, že já jezdím každý rok stanovat do Sedmi horek a tam je to dobrý, tam jako je dobrý kemp, můžu tam teda se koupat a je to dobrý. No.
0: Dobře, Davide, a jakou si přeješ písničku teda za tady ten krásný příběh? Sedmi horky kemp, dobrá, no a co? Co to bude za píseň?
1: Tak třeba jestli tam máte Severní vítr je krutý od Jaroslava Uhlíře.
0: No jasně, tu máme určitě. Tak si dáme na trošku ochlazení, jo?
1: Jo, protože vítr dneska teda má mají být bouřky, ale uvidíme, no. Jako
0: jo, jo. Půl, no.
1: Má
0: to být maximálně nějakých 25-30 km za hodinu, no uvidíme, no, snad nám neulítne v oběd. Tak se měj hezky, Davide, zdravím tak tě, jo, pěkný tak den, ahoj a děkujeme za příběh.
1: Tak jo, jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Ahoj, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Tak teď jsem právě probudil Kubu Jirouška a říkal, že teď jako do rádia úplně mluvit nemůže. Tak šťastnou cestu na hraní. Kuba Jiroušek, Nové struny, kapela, budou dnes hrát na Country Fontáně v Ostravě. Reportáž z Ostravy, jak to tam vypadá, jak to vypadá v areálu a jak se připravuje Country Fontána, Ostravská Country Fontána 2026. To všechno se dovíte během našeho vysílání, během dnešního dne. Ta reportáž určitě zazní. Taky mi slíbil, že zvedne telefon a budeme si moct dnes poklábosit o prázdninách, které tráví jeden z členů skupiny Folk Team, Pavel Kopřiva, navíc také pořadatel Country Fontány v Brně, která byla minulý týden a moc se povedla, tak doufám, že se mu dovolám, nechci muzikanty budit moc brzy po ránu, no uvidíme. Vaby Daněk a Robert Křesťan se ujmou slova, za chviličku budou dopravní informace, tak pokud máte nějaké dopravní informace, informace o tom, kde se co stalo, jaká je kde nehoda, nebo kudy raději nemáme jezdit, na co si máme dát pozor na silnicích, volejte na 210 323 333. Tak, Vaby Daněk, Marien a pak dopravní informace.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pozor na nehody. V Klánovické v Praze, na Praze 14, dvě osobní vozidla v Hloubětíně komplikují dopravní situaci, překáží v provozu v celé šířce vozovky, takže pozor v hlavním městě na Praze 14 v Klánovické v Hloubětíně. Další nehoda je na 69 u Liptálu v okrese Vsetín. Dvě osobní vozidla překáží na vozovce na 69 kousek od hotelu Sirákov. Další nehoda je hlášena z České Lípy v Dolní ulici v České Lípě. Srazil se tam autobus, takže probíhá vyšetřování nehody. Je to ve čtvrti Lada, tak pozor. Asi někdo jel natočenou zmrzlinu, tam je totiž kousek prodej natočené zmrzliny, tak zřejmě tam v Dolní ulici v České Lípě někdo parkoval a bohužel autobus havaroval. Na D8 na 680. kilometru je uzavírka, je uzavřen tunel v Ústí nad Labem, ve směru na Ústí nad Labem je tunel uzavřen, takže svedeno zřejmě do jednoho tubusu, tak opatrně na D8. No a teď už se podíváme opět na nějaké informace z městské hromadné dopravy. Kdože nám to tady píše, tak Miloš Keller nám připravil ještě informace z Ostravy, ty už jsme říkali, až do neděle 21. června vyměňují koleje u zastávky Zábřeh. Vodárna, dochází ke změně organizace dopravy dvojky, sedmičky, jedenáctky, třináctky a patnáctky, tak pozor. No a v Praze už od 1. června do konce roku jsou vlaky od Kralup a Kladna ukončeny ve stanici Praha Bubny. Nedojíždějí na Masarykovo nádraží, tak pozor, pokud s tím počítáte, dobře. No a to je asi všechno v tuto chvíli z dopravy. Šťastnou cestu, ať cestujete kamkoliv.
2: Country Radio.
3: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse.
4: Goodbye Joe, me gargo, me umau. Me gargo, pull the pyro down the bio.
3: A taky Michala Tučného.

0: těma víc nehledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou.

mnoho dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Naladíte i v DAB+. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Máme tady víkendový pokec na Country Rádiu, někdo se dovolal, tak teď jsem to trošku risknul, nevím, proč se ten dotyčný dovolal, ani nevím, kdo to je. Country Rádio, tady Petr, dobrý den.
2: Takže ahoj, Petře.
1: A to je Mirek Mlíko. Já bych řekl, že Mirek, co Mirku?
2: Kašovic.
1: Je to tak, jasně, Mirek Mlíko z Kašovic. No. Ale Mirku, jako bývalý autobusák, mám tady příspěvek od, nebo mám od autobusáka jednoho příspěvek tady o prázdninách, no, jak teď jezdí. Hele, máš ty nějaký příběh z prázdnin?
2: Prosím tě, bude to trošku paradox, jo?
1: Jo, povídej.
2: Když jsem autobusoval, tak prázdniny neexistovaly, jo.
1: Jo, to
2: teď
1: se jelo furt.
2: 15 let, všechny prázdniny krásný. Jo. Červen a září v Chorvatsku.
1: Jo.
2: A od června do září minimálně 3 víkendy na nějakým festivalu.
1: No jasně, festivaly.
2: Letos jsem prožil 2 těžké operace během 24 hodin. Mm-hmm. Takže jsem nebyl ani na fontáně. Byl jsem otrávený ukrutně.
1: Jo. A vypravíš otrávený. Se někam přeci jenom dojít?
2: Tak prosím tě, a teď už jsem se s tím smířil.
1: Jo.
2: V baráčku máme 21-22 stupňů.
1: Tak to jo. Je dobrý.
2: A já si tady polehávám a já už se na to těším.
1: Dobře.
2: Takže vypustím sezónu.
1: Jo.
2: Doufám, že příští bude lepší, jo, že už zase se dostanu do toho kofru.
1: Dobře.
2: No a prosím tě, chtěl bych se teda rozloučit s Jadranem, ale
1: dobré.
2: Znám jednu písničku, je to snad Cortés a vím, že ve Splitu hvězdy nad přístavem, jeden verš,
1: Ježiš.
2: Takhle znám, kdybys to tam někde našel.
1: Hele, to fakt nedám, ale mám tady od Rudolfa Cortéze spousty jiných, no ale jsou to vzpomínky, tak to asi nedáme. No, něco ti zahraju, Mirku, jo? Tak se měj
2: tak
1: moc
2: konečnou.
1: Krásně. Dobře, konečnou jako vždycky.
2: Konečnou.
1: Jasně.
2: Tak jsem dobře. Rád, že jsem se dovolal a že jsem s tebou mohl hovořit. A
1: dobře.
2: Měj se, užívej si léto, prázdniny, ahoj.
1: Jo, dobře, měj se hezky, ahoj Mirku. Tak já musím potvrdit, že s Mirkem se vždycky potkáváme na festivalech. Loni jsme se potkali na Portě, no a konečnou tady mám od Pavla Brimera, tak tu samozřejmě dáme. A ještě připojím jedno popovídání jednoho z našich posluchačů, který se dovolal, to byl Martin, tak prý už od 3:30 od rána a od 4:30 jezdí za volantem autobusu, má tam příjemných 21 a Country Rádio a bude makat do 13 hodin, tak to máme stejné, pak domů na dobrý oběd a zítra na novo. Hezký den, Martin. Tak Martine, dobře, prý 2 měsíce mohl lítat venku jenom s kamarádama, když byl malej, hrát si a nemít starosti, teď prý je rád přes léto za 14 dní dovolený, ale tu si umí užít. Tak jo, zdravíme autobusáka Martina, prý navštěvuje nějaký ten bunkr z období 38-45 anebo z období studené války, eventuálně nějaký hrad, rozhlednu nebo jen tak na houby. Prostě je to na každým z nás. Vzpomínky mě nikdo neveme. Martine, rozumím ti, měj se moc krásně a nejenom Mirkovi, ale i tobě posíláme písničku Pavla Brimera. Konečná.

mlhavej stan. V pangejtu svých plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si předem,

Country počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů a povane slabý vítr z jižních směrů do 15 km za hodinu. Na Moravě místy mírný 10 až 21 km za hodinu. V bouřkách vítr přechodně zesílí. No a v Ostravě a v okolí na Country Fontáně bude jasno až polojasno, zejména během dne se oblačnost přechodně zvětší. Odpoledne a večer čekáme lokální přeháničky nebo bouřky, budou spíš osvěžením. No a nejvyšší teploty v Ostravě a okolí budou 30 až 33 stupňů.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní ale ještě stále může zapojit. Na Kladně se bude rekonstruovat autobusák. Blíže Honza Navrátil.
2: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
1: Také cestování vlakem se zrychluje. Důkaz má Luděk, Savana Urbánek.
3: Rychlosti až 200 km v hodině dosáhly během testů nové elektrické vlaky PESA, které budou od prosince jezdit na trase R9 z Prahy do Brna přes Vysočinu. Nyní úspěšně prošly rychlostními zkouškami. RegioJet plánuje nasadit do provozu celkem 18 těchto moderních jednotek. V současnosti pokračují další zkoušky pro provoz v meziregionální dopravě. Luděk, Savana Urbánek, Brno.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Tak Country Rádio a víkendový pokec, takže 210-323-333, kdo máte nějaký prázdninový příběh, zážitek z prázdnin, nebo možná nějaký tip, kam bychom se na prázdniny měli vydat, když v Chorvatsku zdražili prý i kempy, tak nevím, rozhodně to stojí za to, ať už se vydáte do Polska, nebo do Chorvatska, nebo do Slovinska, nebo do Rakouska, do Alp, všude si užijte krásný klid, pohodu a hlavně všude se dá naladit Country Radio, když už ne jinak, tak alespoň online, takže když tak vysílání Country Radia pořád s vámi. Teď 7:30 otvíráme linku 210-323-333. Pro vás, kteří si chcete přát píseň, ale chceme za to nějaký prázdninový příběh, zajímavost z vašich prázdnin, to, jak jste prázdniny trávili a tak dále, těch vašich příběhů. Tady mám dost i písemných, ale teď už někdo volá, tak uvidíme. Country Radio, tady Petr, dobrý den. Haló, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo je tam, prosím?
1: Tady Jana.
0: Jani, ano, tak prosím, jaký máte příběh prázdninový?
1: Já mám příběh prázdninový. Já jsem jako dítě jezdila na prázdniny do Pastuchovic za babičkou a tam pocházela babička od mojí maminky.
0: Ano, a Pastuchovice, kde to je? Jenom

0: Je to okres Plzeň sever, je tam Žihle, Kralovice
1: a
0: je tam, krásná, příroda kolem, všude lesy, kde roste plno borůvek.
1: Ano.
0: Chodili jsme sbírat borůvky a jsou tam krásné typy na výlety v okolí, třeba zámek v Mariánské Týnici, ten je krásný, je tam kaple se zámkem, nebo zámek Nečtiny, zámek Nový Dvůr je taky krásný, nebo zámek Chýše, nebo třeba klášter v Plasích.
1: Díky moc, tak to už je, už myslím dost a dost, to se nedá stihnout ani za den, ani za dva, spíš za týden. Tak,
0: já jsem ze Severní Moravy, takže my jsme tam jezdili vždycky
1: rádi.
0: Na delší dobu, protože to bylo daleko, tak a vždycky aspoň na týden jsme tam jezdili.
1: Mm-hmm. A teď, když jste byla u babičky, tak jste asi poslouchala nějakou muziku a teď si můžete přát možná i nějakou píseň, kterou najdeme v našem archivu. Máte něco oblíbeného, co bych vám zahrál jako odměnu za ten krásný příběh a příspěvek?
0: Určitě jsem poslouchala muziku vždycky na zahradě, když bylo krásné počasí, tak jsem poslouchala i country muziku. A ještě bych chtěla říct k předchozí písničce, že tu písničku Hvězdy nad Splitem, pán si nechat zahrát, tak to naspíval Karel Hála
1: taky,
0: a jmenuje se to Hvězdy nad Splitem.
1: Ano, dáme si ji. Já jsem ji už našel, takže si ji pak dáme, jestli ji najdu taky v archivu. No a teď něco pro vás.
0: Pro mě třeba bych chtěla zahrát pro radost Paběrky Kalifornie.
1: Dobře, dáme si Fornie, dáme si Paběrky a Kalifornie už je. Já to tady mám jako živák, ale dáme si to s nahrávkou ze studia. Tak, Paběrky už to jede. Mějte se hezky a zdravím na Severní Moravu. Naslyšenou.
0: Dobře, děkuji, naschledanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Hello, darling. Nice to see you.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Dovolal jsem se Pavlovi Kopřivovi. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj, ahoj, nazdar.
1: Tak moc chci poděkovat za perfektní Country Fontánu 2026 v Brně. Díky hlavnímu pořadateli, který dokonce ani nemohl být na místě, protože hrál s folk týmem v Praze na Fontáně. Prosím tě, nebyl jsi trošku nervózní, když jsi tam nemohl být v tom Brně?
2: Ale ne, já mám celkem docela dobrý kolektiv, který mě zastoupí. Nicméně já jsem přijel večer a viděl jsem, jaká tam byla pohoda. Já jako, mě to nakonec mrzelo, pač mě říkali právě kolegové, co tam byli, že teda jako byla tentokrát strašně v pohodě ta Fontána. Úplně bez problému.
1: Úžasná, úžasně to šlapalo. Krásný to bylo, samozřejmě, že to nebylo tím, že ty jsi tam nebyl. Jo? S folk týmem jste si určitě zahráli výborně na Country Fontáně v Praze. Navíc folk tým já uznávám, protože to je kapela ještě starší než Asonance, takže prosím tě, folk tým bude koncertovat ještě v létě na folkovém létě v Řečkovicích. Pozvi posluchače, co jsi to vymyslel, ještě folkové léto kromě Country Fontány?
2: Folkové léto Řečkovice, který je taky v barvách samozřejmě Country Rádia, tak já už ho dělám člověče, já nevím, nějaký desátý možná rok. Mm-hmm. A chtěl bych říct, že letos teda to máme nabitý, je to vlastně za měsíc. Začínáme v neděli 19. července Bratři Ebenové, tak tam není moc co dodat, to je samozřejmě úplně super trooper, kapela skvělá, v podstatě kluci z ETC, de facto jako, já to mám hrozně rád. No, v pondělí potom jdeme Epidemii, o které si myslím to, že jsem byl vlastně v jejich začátku a od začátku je velmi propaguju, protože se mě strašně taky líbí. No, úterý Roman Horký Kamelot, ve středu, teda bych si s dovolením zahrál s folk týmem, ve čtvrtek 23. července Robert Křesťan, druhá tráva a pozor, pátek Tomáš Linka, přímá Linka oslaví 80 let u nás a já ho slyšel teďka na Country Fontáně v Praze, protože hrál po nás a můžu teda říct, že jsem byl naprosto vedle z toho, jak jim to hrálo a jemu, jak to zpívá neustále. Mm-hmm. Fakt, jako moc se na to těším a myslím si, že by to všichni posluchači Country Rádia, kteří jsou tady v dosahu brněnského pódia, takže by měli přijít, protože to opravdu je dobrý a hlavně tam uslyší všechny ty písničky, které znají.
1: No jo, Tomáš Linka, 80letý Tomáš Linka, až se to zdá neuvěřitelné, ovšem já když se podívám na folk tým, jak vy řádíte na tom pódiu a navíc, jak lidi s váma zpívají a tohle, tak vy si s ničím nezadáte. Takže Bratři Ebenové začínají 19. července, 24. července pak Tomáš Linka přijímá Linka 80 let, všechno i v barvách Country Rádia. Tak to byl Pavel Kopřiva o folkovém létě v Řečkovicích 2026. Pavle, ať se ti daří.
2: Děkuju, děkuju, jsi hodnej, že jsi mě zavolal.
1: Ano.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia a doufám, že se s vámi uvidím právě na folkovém létě.
1: Těšíme se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak přátelé, s Country rádiem jste na cestách a pokud jste na cestách v Praze a v okolí, tak dnes je jsou velká dopravní omezení kvůli cyklistickému závodu. V České republice je Tour de France, dochází už od 18. června až do dnešníka, do 20. června až do 22. hodiny k dočasnému omezení provozu v tramvají a zejména autobusů na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. V Praze se to týká zejména jižní části města, tedy Braníku, Modřan a Pankráce. Také do Dolních Břežan projedete dnes jenom jednou jedinou ulicí a to, i když tam mají dnes slavnosti slunovratu a veterány a velký program, tak pozor, pokud se vypravíte tímto směrem, budou tam zřejmě různé uzavírky a objížďky, takže pozor. Také napojují novou tramvajovou trať od 18. dubna až do 7. července. Je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice, 7 z Radlic od vozovny Strašnice, linka 16 od Dřeb Želivského přes Palmovku na Lehovec, 15 a 26 z Olšanského náměstí objezdem Olšanských hřbitovů a tak dále a tak dále. Nová linka je 37, jezdí Nové Strašnice, Strašnická a nádraží Hostivař. Tak přátelé, tolik informace o MHD, teď se podíváme na silnice, protože tam jsou také dopravní nehody, tak jedna z nich je v Sokolově, ulice Sokolova, mezi křižovatkami Košuličova a Bednářova v Brně, Brno-jih, je tam nehoda, tak opatrně, další dvě osobní vozidla se srazila v průběžné ulici v Pelřimově, překáží na křižovatce u Muzea rekordů v Pelřimov. No a nehoda je také v České Lípě a to na ulici 5. května u nádraží. Šťastnou cestu!

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Rádiu.
3: Věřím, že si krásně užíváte prosluněný víkend s tropickými teplotami. Nejlepší by bylo strávit ho někde u vody nebo u nějakého parádního stánku, pěkně se ovlažit, osvěžit. Po případě, když nemáte rádi vysoké teploty, nikam nechodit. Ale určitě nezapomeňte poslouchat vysílání Country Rádia v pondělí, kde tu máme celou řadu témat. Ku příkladu v pořadu Pod lupou, a já to prozradím, si budeme povídat o Heleně Třeštíkové. Je to žena, která určitě stojí za pozornost a nezůstaneme pouze u ní, protože soutěže, povídání, zpívání a samozřejmě primárně muzika, to je všechno to, co vás v pondělí ve vysílání Country Rádia úderem 6. tentokrát je s Vláďou, protože já to prásknu, Kačka je nedovolený, všechno čeká. Hezký víkend.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak přátelé, víkendová znělka zazněla a teď už si můžeme opět přát nějakou píseň, pokud ovšem máte nějaký prázdninový příběh. Takže 20. června máme do prázdniny ještě 10 dní, i když mnohé děti daleko méně, my dospělí samozřejmě až od 1. července, pokud půjdete do práce jako já ještě 1. a 2., tak víte, že prostě prázdniny každému začínají jinak a také končí jinak, tak uvidíme, kdo se dovolal. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Hanka z Havířova.
0: Hanko, zdravím vás, ano.
1: Já bych si přála písničku Apollon a Marsias a Apollon od Zuzky Michnové.
0: Ano, už ji tady mám.
1: A příběh mám takový, který je staršího data, když jsme byli mladé děvčata, tak jsme jeli do Bulharska na dovolenou na Nesebr, kde jsme měli zajištěné ubytování, nejeli jsme přes cestovku. A když jsme přijeli na místo, tak nám paní řekla, že nás neubytuje, že má západní Němce a že je to pro ní lepší.
0: No
1: takže
0: jo.
1: Jsme byli trošku v koncích, protože na turistické kanceláři nebyly volné místa na ubytování. Ale vyřešili jsme to dobře, protože děvčata chodili dům od domu a nakonec jsme našli super paní, která nás ubytovala a měli jsme krásných 17 dnů dovolené.
0: No tam jsou navíc podél pobřeží krásný kempy vybavený, takže se tam dá bejt, jo? Takže pokud jste se ubytovali tam, tak trošku adrenalin na začátku, ale o to asi hezčí zážitek, že jo?
1: Byla to dodnes nejkrásnější dovolená, na které jsem kdy byla, takže ráda na to vzpomínám.
0: Tak díky, Janko, mějte se hezky, zdravíme vás a posíláme písničku.
1: Ano, děkuju, naschle.

0: Country počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dnes 31 až 630 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů a povane slabý vítr z jižních směrů do 15 km za hodinu. Na Moravě místy mírný 10 až 21 km za hodinu. V bouřkách vítr přechodně zesílí. No a v Ostravě a v okolí na Country Fontáně bude jasno až polojasno, zejména během dne se oblačnost přechodně zvětší. Odpoledne a večer čekáme lokální přeháničky nebo bouřky, budou spíš osvěžením. No a nejvyšší teploty v Ostravě a okolí budou 30 až 33 stupňů. Tak si užijte krásnou Country Fontánu a vemte si něco na hlavu, abyste měli úpal nebo úžeh a hlavně dobrý pitný režim.
1: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
3: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Naladíte i v den.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apples pořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak víkendový pokec na Country Rádiu, povídáme si o prázdninách, vaše příběhy jsou krásné. Tady máme Ivu, která doplnila svůj příspěvek z rána, že dětem, když byli na horách, bylo 6 a 9 let a nebyly to jediné hory, prý prošla Jizerky, Šumavu, Orlicky i Tatry, má ráda kamení a vodu, tak tomu rozumím. Taky pojedu letos do hor, taky to mám připravené, takže se moc těším a nejedna rozhledna už byla mnou pokořena, takže se těším na další výlety. No a teď tady máme dalšího, kdo se dovolal. Country Radio, tady Petr, dobrý den. Kdo je tady na...

0: Pokec.
1: Haló.
2: Ahoj Petře, tady taky Petra Brichty s Albertovou.
0: Ahoj Petře, tak jak je v Albrechticích? Borůvky ještě nejsou, ne? Tak...
2: Myslím si, že je tu hit, borůvky už dávno nejsou, ty už nám zaschly.
0: Jo.
2: Houby taky nejsou, to víš, pohádka mládí už je kde pryč.
0: Hele, ono to přijde, jo, ono v létě zaprší a uvidíš, to se zazelená, v Albrechticích jsou lesy hluboké, tam to bude dobré. Tak Petře, co to bude za píseň?
2: Prosím tě, hele, ty jsi Petr, já jsem Petr, dobře. Tak do třetice dáme Kilkely, aby to bylo.
0: Ježíš, Kilkely, jo?
2: Ano.
0: To je taková smutná, no, nevadí, ale tak jestli se ti líbí, tak jí dáme, jo? Dobře, dáme jí. A bude to pro někoho, nebo máš k tomu nějaký příběh, nebo máš vůbec nějaký prázdninový příběh, Petře?
2: Hele, prosím tě, já mám ten příběh, už jsem ho říkal tobě loni.
0: No, povídej.
2: Protože já si jenom přehodím telefon, ať mi nespadne doufníček.
0: Dobrá.
2: Prosím tě, moje veškeré prázdniny je vlastně čundr. Jo?
0: Jo, jasně, to ty si vyprávěl.
2: Já jsem si vyprávěl, jelikož my už jsme taky starší na 65, máme dva mladíky, 38 a 58, tak už tolik toho nenachodíme, ale já jsem ti říkal loni.
0: Mm-hmm.
2: To byl teda čundr opravdu, jeli jsme do těch hoští, stavili jste ve Vimperku, tam jsme jenom kousek zašli do hospody.
0: No jasně.
2: A vlastně jediný, co jsme ušli za čundr, bylo ze zastávky z hoští nahoru do hospody. Jo, v Mileně, no tam jsme teda opravdu došli jenom na hřbitov, samozřejmě Michalovi Čečnímu položit kamínek.
0: No jasně, to se musí, to je povinnost.
2: A jeden okružek. No, pokecali se Zdeňkem trošku, udělali
0: no jo,
2: to.
0: No jo, krása.
2: Kroničky a samozřejmě jsme byli do toho, že jsme hráli já ne, do dvou do rána.
0: To se taky musí hrát,
2: a
0: ano.
2: A říkali, druhý den se jdem zase do týždě, pak aspoň si čekali mě hospodské, já jsem utek, že dojdu. Oni mě 200 metrů za hosti třeba dohnali hospodské, už je mě naložený v autě.
0: Jo.
2: Tak mě nahodili. Dovezli na zastávku a přesouvali jsme se k chlumu do Blatní a odsadu z Cibrní jezero. Kluci, že pro nás přijedu do Blatní, my říkali, prosím vás, aspoň ty 2 kilometry, až dojdeme.
0: Nechci jo, tak nakonec to bylo...
2: Samozřejmě jsme vylezli z vlaku, už tam byly auta, naspali nás do aut, odvezli nás do chlumu na odsadu.
0: To je něco.
2: No tak tam jsme se seděli, hráli.
0: To je čundr, to se vlastně jenom sedí a hraje. Hele, Petře, tak, je to nadlouho, já teď už musím vysílat nějakou muziku, jo, tak prosím tě.
2: A druhý den vlastně jsme nás zase auta odvezli, takže já se říkám, ta pointa byla, že my jsme nejvíc nachodili od hospodského stolu, nebo od toho na záchod, bylo nejvíc kilometrů.
0: Nádhera.
2: Dobře, pozdravuju všechny.
0: Dobře, měj se hezky, tak jo, dáme tu asonanci Kilkely. No, snad nám to neskazí den, je to taková romantická, smutná píseň, ale tak jestli ti udělá radost, Petře, tak dobře. Tak se měj hezky, ahoj, zdravím do Albrechtic, ahoj.
2: Jo, za 14 dní jsem přijel, Kubo jednou se náštěl, tak si spolu zahrajeme, se těším.
3: Kilkely, říjen 1840,

0: Krátkem Country Rádia.
1: Dovolal jsem se Pavlovi Barnášovi. Ahoj, Pavle.
2: Přeju krásný den všem posluchačům Country Rádia.
1: Pavle, ty máš už 35 let na starosti jako ředitel, propagátor, taky ten, který to vymyslel jako tvůrce, festival Okolo Třeboně. 35 let, jak se to dá vydržet?
2: Je to někdy neuvěřitelný a jak brouzdám teďka v archívu a objevuji pro mě klenoty, tak si říkám, tohle opravdu jsme tady už zažili. Mm-hmm. Je to krásný zážitek. Samozřejmě, že nejsem jenom ten sám, aby si říkal, že celé jsem to vymyslel. Je to díky mnoha všem, kteří pro to mnohé udělali. I díky těm, kteří pro to neudělali nic, aby jsme tady mohli být.
1: Dobře. I díky těm, kteří neudělali nic proti tomu. Jo, jasně. Jasně, jasně. Tak Pavel Barnáš, 35 let festivalu Okolo Třeboně, Country Radio má také 35 let, takže to máme na stejno. Řekni, co se letos v tom výročním roce v Třeboni bude dít, kdy začínáte a jak festival Okolo Třeboně začne prázdniny.
2: Prázdniny začínají v Třeboni a to 26. června do 6. července, takže historicky to bude nejdelší doba festivalu. Mm-hmm. A nedokážu vyjmenovat všechny, protože je tam víc jak těch 35 koncertů, 35 kapel, mnohem více je toho.
1: A budou i Cimrmani i letos?
2: Budou Cimrmani, samozřejmě Cimrmani nesmí chybět, protože to už jsou ty pevné pilíře a pevným pilířům už dneska můžeme řadit Nezmary, Asonanci, opravdu Pavel Šporco, to jsou pravidelní návštěvníci Okolo Třeboně. A když říkám pravidelní, tak mluvím o těch, kteří jsou třeba víc jak už třikrát za sebou. Mm-hmm. A jedno moudro říká, proč měnit vítězné koně? Ale na druhou stranu je tam desítky kapel, které ještě tam nikdy nebyly a začínají. Je to krásné, zrovna teďka je Třeboni kapela Jelen a já jsem si uvědomil, že tam začínali v Zámeckém parku jenom na lavičce, nikdo je neznal, dneska zaplní celý park, je to úžasné a na web jsme dali i jména, která už všechny festivalem prošly a těch není desítky, to jsou stovky, jo. Je to víc jak 500 jmén, takže k těm tradičním říkám ty, co jsou už aspoň v řadě třikrát za sebou.
1: Pavle, vy jste letos pozvali tolik kapel, že jste museli i rozšířit různá místa, takže kde všude v Třeboni letos bude festival, to nebude jenom ta hlavní scéna, co všechno?
2: Hlavní scéna na Louce u Zlaté stoky, pak je nádherná scéna v Klembách, to je úplně v historickém centru, na jednom krásném dvorečku, scéna u vodníka. Na náměstí budeme hrát, pak je nádherný náměstí nový projekt Bystro 105, skvěle, kde bude poprvé v rámci festivalu Luboš Pospíšil. A je to pak na několika místech, jak říkám, Třeboně hostina na zámku i v Podzámčí.
1: Jo, a bude vítání slunce zase, to je taky zase za Třeboní.
2: Ano, to vítání slunce už taky je tradiční věc, protože to si myslím, že jede už pětkrát za sebou a kamarád mi volal, pořídil jsem si nový hudební nástroj Dudy, abych mohl tam ráno zahrát Děti z Pirea. Takže jestli se to podaří a budem tam opět s Bárkou, keltská harfa s violončelem dostanem, tak k tomu přibydou další nástroje a každý rok se to rozšiřuje. Já jsem si myslel, kdo půjde ráno po 16:00 někam se podívat na louku, ale oni to dneska nejsou jednotky, oni jsou to desítky lidí.
1: Tak nádhera.
2: Užíváme a opravdu podrobný program, já můžu říct ve stručnosti, ale asi jsem to řekl, Pavel Šporco, Asonance, Marien, Epidemie, Cimrmani, Divadlo Járy Cimrmana, Bárka a opravdu desítky další a podrobnosti na www.okolotřeboně.cz.
1: Tak festival Okolo Třeboně má 35 let, stejně jako Country Radio, zdravíme tedy do Třeboně. Pavle, ať se letos všechno vydaří. Moc se těším, podívám se, zažiju si opět tu krásnou atmosféru. No a ať se festivalu daří do dalších let. Ahoj.
2: Díky a krásný den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pozor v Praze na omezení v Praze a blízkém okolí směrem na Dolní Břežany a dál na omezení v rámci dnešního závodu cyklistů, cyklistický závod Tour de France má jednu etapu tady u nás v České republice a speciálně v okolí Prahy, tak opatrně jsou tady různé objížďky a uzavírky. No a pozor na nehody. V Českobratrské ulici v Ostravě je dopravní nehoda, v Moravské Ostravě a Přívozu je teda dopravní nehoda. Pozor, tam dvě osobní vozidla překáží na vozovce. Další nehoda je v Lokti, v okrese Sokolov na 209, srážka osobního vozidla a motocyklisty v Údolí. Tak pozor, je tam na 209 velmi složitá nehoda, osobní vozidlo a motocyklista. Dávejte pozor na motorkáře, jsou také závody v Brně, tak motorkářů bude hodně. Další v ulici Na Nábřeží v Havířově v okrese Karviná, další osobní vozidlo a motocyklista, je to v ulici Na Nábřeží, osobní vozidlo motocyklista, průjezd jenom se zvýšenou opatrností. Další už je další nehoda na D1 mezi 19. a 20. kilometrem ve směru na Brno z Prahy, překáží na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, nehoda dvou vozidel na D1 na výjezdu z Prahy. A na D4 uzavírka na 76. kilometru až na 73. udržují vozovku na D4, takže zpomalte, je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu, ať cestujete kamkoliv, no a na cestě do Ostravy na Country Fontánu vám přeji pěkný den.
2: Country Radio. Když spustí housle za skejnou.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Staříčký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
6: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
7: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
6: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
7: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
6: Aha, takže probouzeného, ne?
7: No, vždyť to říkám.
6: Aha.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak víkendový pokec na Country Rádiu. Případně volejte na 210-323-333 a dejte vědět třeba, jak prožíváte vy prázdniny nebo co jste si o prázdninách našli jako svoji zábavu. Já pro vás mám Borofest, táborovou základnu Železnice. Právě dnes tam bude pohodový festival, hraje tam Pacifik, Poutníci, Nové struny, Vaby Daněk, Tribute, Nové struny samozřejmě hráli včera, Rekonvalescence, Volupsie, Sichravo, Brontosauri Revival, Amazonka Trio, Štreka, Darebáci, to všechno v Železnici na táborové základně Borofest. Právě dnes další pozvánka je na 18. folkový Perštejn. V Perštejně budou Obejváci, Třetí Míza, Michal Braxatoris, Renata Moravcová, Irena Budweiserová a Kuba Racek, Drc a Bounty, ti budou od 17 hodin na koupališti v Perštejně právě dnes 20. června. No a teď už někdo volá, aby dal vědět, jak prožívá prázdniny. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: No dobrý den, Petře, já vás zdravím velice srdečně.
1: Ano.
2: Říkal jste, že se může volat, tak já jsem toho teda využil.
1: Ano, a kdo je tam?
2: Martin z Koňského Perníková, moc ano. Vás zdravím.
1: Ano, dobře.
2: Já jsem teda Petr, jako všichni předchozí, moc
1: to nevadí, to mrzí, Martin, to nevadí.
2: Rodiče se omlouvají, jo, rodiče se omlouvají.
1: To nevadí, Martin je brácha,
2: no.
1: Tak to je v pořádku.
2: A no, tak ho pozdravujte, jo, jo. Má krásné. No.
1: A co to bude za píseň, Martine?
2: Ježišaria, tak teď nevím, Pampelišky nebo Zlatý údolí.
1: Tak Pampelišky byly Zlatý údolí, to nevím. A no, mám tady Kamelot Země tvých dlaní, třeba mám skvělý Kameloty. A prosím
2: no,
1: tě, Martine, ještě mi řekni nějaký příběh prázdninovej.
2: Je, tak já jako učitel, který teda učí 36 let, s tím zdravím toho předřečníka, co 35 let, to hlavně to, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám a jeho taky v té třebuní, víš?
1: Jasně, jasně, ale baví tě to.
2: Moc zdravím a obdivuju, no, jo, jo, baví, mě to baví.
1: Já obdivuju učitele, mě to taky vždycky bavilo a těším se, že se vrátím k řemeslu, že jednou zase budu ve škole učit.
2: Je, tak kolega,
1: ano.
2: Fáma o tom, že děti zlobějí, je opravdu jenom fáma, zlobějí děti, který učitel nezaujme a to je celé.
1: No jasně, a to by se to daří určitě, už podle toho,
2: jak
1: tě slyším.
2: Se to daří, já si to nemůžu, ale bojím se těch prázdnin, protože budu mít stres, budou mě chybět.
1: Budou ti chybět děti, mně je to jasný.
2: No,
1: mně se taky vždycky stejskalo. Tak jo, hele, Martine, tak
2: jo.
1: Přeju krásný prázdniny učitelský.
2: Jo, taky. A pouvažujte teda o návratu profesie. Jako.
1: Já učím, ale teď dospělý učím, no. Tak já se vrátím jednou k dětem. Tak se měj moc
2: hezky. A nebo občanku, jo.
1: Jo. Měj se moc krásně, ahoj.
2: Mějte se krásně, naschle.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Kukátkem Country Radio.
1: Dovolali jsme se Kubovi Jirouškovi. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Petře, zdravím naše posluchače.
1: Zdravím tě, tak tvůj pořad o trampování, trampingu, trampské písničce všichni v úterý posloucháme s nadšením. Ovšem dnes budou posluchači Country Rádia v Ostravě na Country Fontáně poslouchat i vaší kapelu. Nové struny, už jste na místě?
2: Prosím tě, ještě nejsme na místě, ale my jsme přijeli do Ostravy už včera. Máme tady kamaráda s nádherným hudebním klubem, tak jsme trochu pošpílovali, zahráli jsme si, něco jsme i popili, takže jsme se připravili na to a teď konečně tam vyrazíme na fontánu.
1: Rozpinkali jsme
2: se. 20 minut od místa, 20 minut od místa jsme.
1: Dobře, rozpinkali jste se o zeď, tak dobře, jasně, rozehraný, rozespívalý jste. Tak nové struny, co jste si připravili na Country Fontánu do Ostravy vy jako kapela?
2: No, my jsme totiž známí tím, že vždycky tak jako kombinujeme náš repertoár a třeba starý trampské písničky nebo swingový kusy, který se vlastně tím, že se hráli u táboráku a hrajou, taky vlastně staly de facto táborovejma klasikama. Takže máme náš repertoár, nový písničky, co budeme mít na desce a potom teda dáme věci, které nesmějí chybět u žádného dobrýho táboráku.
1: No jasně, dobře. Je blbej, bude?
2: Je blbej, bude. To je oblíbená píseň všech našich kolegů, ale musíme s tím opatrně.
1: Dobře, tak to je naše oblíbená píseň tady v Country Rádiu od Nových strun. Prosím tě, řekni ještě posluchačům, kteří snad neví, co všechno se ještě na Country Fontáně bude dít. Jestli to víš, takhle jako,
2: já
1: protože to nepořádáš.
2: Ten program je výborný, Jirka Zapletal to poskládal teda nádherně. Bude tam hrát z folkových kapel třeba Epidemie, pak tam bude Věra Martinová, jede Tomáš Linka, prostě ten program je výborný a co se mi líbí, bude tam vystupovat i zdejší kapela Forfolk, oni teď vlastně soutěžili v talentu Country Rádia, ale skončili druzí a jelikož ten Overhill nemohl, tak tady budou vystupovat oni a na ně se moc těším. To byli takový moji favoriti.
1: No, moji taky, ale tak on vlastně letos těžko pohledat někoho, kdo nebyl favoritem. Letos se to opravdu
2: pravda.
1: Povedlo. No, prosím tě, jenom řekni posluchačům ještě případně, kdyby byli blízko Ostravy, kam ještě mohou dorazit a hlavně to bude chtít asi pitný režim dneska.
2: No určitě, protože ta loděnice Děhylov je nádherný místo, kde je prostě samozřejmě líp, protože je to přímo u řeky, je tam výborný catering, všechno je to prostě skvěle zvládnutý. Já ani nevím, co jim mám víc říct, prostě přijďte.
1: Dobře, loděnice Děhylov, Ostrava, dnes Country Fontána, začínáme myslím ve 14 hodin, že jo?
2: Ne, mnohem dřív, prosím tě, začíná se už v jednu.
1: Už v jednu, ve 13 hodin, no vidíš to, tak to jsem spletl, takže ve 13 hodin.
2: A kdyby posluchači, Petře, chtěli, ano. Tak já tam budu s kapelou ve 14.30, takže pokud si budou chtít zaspívat, tak ať přijdou.
1: Dobře, tak to byl Kuba Jiroušek, kapela Nové struny, tak kolega z Country Rádia. Kubo, ať se vám podaří vaše vystoupení, ať se vám líbí v Děhylově, v Loděnici, no a zdravíme do Ostravy, zdravíme na Country Fontánu. Ahoj.
2: Ahoj, mějte se moc hezky.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Country počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů a povane slabý vítr z jižních směrů do 15 km za hodinu. Na Moravě místy mírný 10 až 21 km za hodinu. V bouřkách vítr přechodně zesílí. No a v Ostravě a v okolí na Country Fontáně bude jasno až polojasno, zejména během dne se oblačnost přechodně zvětší. Odpoledne a večer čekáme lokální přeháněčky nebo bouřky, budou spíš osvěžením. No a nejvyšší teploty v Ostravě a okolí budou 30 až 33 stupňů.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

Ahoj kamarádi, tady je zde nářešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme u našich mazlíků, protože krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou sami zajistit majitelé. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto prosí majitele psů k zapojení se do dárcovství. Tím se zlepší dostupnost transfuzní léčby pro psy. A u zvířat ještě chvíli zůstaneme, protože také záchranáři mají plné ruce práce.
2: Záchranáři ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy se čím dál častěji potkávají se zvířaty, které napadl pes. Letos už pečovali o 4 srny a jednu dokonce pes v Kunratickém lese zabil i s nenarozeným mládětem. Za celý loňský rok zaznamenali záchranáři 5 případů. I proto apelují na majitele psů, aby měli své mazlíčky vždy pod kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
1: O kvalitě vody teď kolega Savana.
3: Hygienikům se to nelíbí, lidem je to jedno. Vodní nádrž Čerťák u Nového Jičína zahájila koupací sezonu, přestože voda v ní dostala známku zhoršené jakosti. Návštěvníci si užívají osvěžení i vyhlášené speciality Bystra Čerťák. Lokalita nabízí nejen koupání, ale také sportovní a gastronomické vyžití. Luděk Savana, Urbánek, Nový Jičín.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
4: Polední siesta.
5: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopých motorových vozidel. Country.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou, tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nejde.

zbylý jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bérem. Z popáku dílku byli a jakým jedeš směrem? Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zase jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet a trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stáhlo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ulice hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se mavil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkal a Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Nemocnice proto žádají lidi, aby se přihlásili k dárcovství. Dopravní peklo v Praze pokračuje. K dlouhému seznamu uzavírek a rozkopaných ulic přibudou od července další. Řidiče tak čeká nová zkouška nervů a trpělivosti, protože situace bude ještě horší. Přemnožená divoká prasata působí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale stále nestačí. Prasata jsou stále přemnožená. To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

To, že jste zvědaví, tak tu zeb dnes čistého vám nalij. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled.

řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou,

dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

0: Krásné dobré odpoledne, Tomáš Linka, Greenhorní zpívali Tak já jdu dál, stejně tak jde dál vysílání Country Rádia ve 13 hodin 9 minut v sobotu 20. června. Vaším průvodcem až do 19. večerní bude dneska Vítek. No a co máme v plánu, tak budeme si samozřejmě krásně hrát, mezi tím povídat, to povídání nechám taky dost na vás, protože když uslyšíte tohle...
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak můžete vzít do ruky svůj telefon mobilní, vytočit toto telefonní číslo, dovolat se do studia a říct si mi, jaký máte nejlepší prázdniny nebo jaký byly nejlepší prázdniny nebo dovolená vašeho života. No a to pak řeknete do vysílání a za to si můžete vybrat písničku, kterou samozřejmě vám zahraju. No ale než to bude takhle, tak já vám postím třeba Epidemii Stříbrné plátno. Dneska totiž ty první písničky vybíral Petr Bohuslav. Jo, a říká, prosím tě, je tady Bokomara, Pravda o duze, tu jsme hráli před Tomášem Linkou, tak pozdravuj Bokomara.

Bokomaru, tak zdravím Bokomaru, vyřizuji pozdrav jak z rádia, tak od Petra Bouslava, no ale teď už je právě čas na tu epidemii. Tak jdeme na to, příjemný poslech a telefony k ruce, protože je horko a nikam se chodit nevyplatí.

0: Na Country Rádiu dozněl Johnny Cash Orange Blossom Special a já mám na drátě Ivu Sarbesáku. Ivo, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
1: Slyšíme se, přeju všem hezký den, tobě taky.
0: Děkuju a prosím tě, já se teda ptám, nejlepší prázdniny dovolená tvého života, tak co to bylo?
1: No tak, co se týče dovolených, tak jsme hodně jezdili po horách, ale nejzajímavější zážitek, co jsem měla s vnukem, když jsme nemohli z Prahy, tak jsme vystřídali veškerý dopravní prostředky v Praze. Jeli jsme autobusem, vlakem, metrem, parníkem, lanovkou.
0: No to je hezký typ, čověče.
1: Prostě všechno. Objeli jsme Prahu veškerými dopravními prostředky, které byly v dosahu.
0: Hele, a jak dlouho to trvá? Jak dlouho to? Dá se to zvládnout za jeden den?
1: No jistě.
0: Jistě.
1: Asi ve 4 odpoledne jsme byli doma.
0: No tak to je krásný. Tak to máme pro posluchače krásný tip a to je krásný zážitek. A za ten si zasloužíš...
1: Zvlášť pro ty menší je to zajímavý.
0: To je pravda.
1: Zvlášť pro ty, co se vozejí autem.
0: Bez narážek, jo, prosím, paní Ivo z Arbesáku. Prosím tě, co ti za to zahraju?
1: Toulavý autobus. A tím staneme k tématu.
0: Toulavý autobus od Pramínku, je to správně?
1: Přesně tak.
0: Tak já moc děkuju.
1: Hraje se málo a je moc hezkej.
0: Dobře, tak já ji pouštím. Tobě děkuju, že jsi zavolala, děkuji, že posloucháš.
1: A hezké odpoledne a pohodovou službu.
0: Moc děkuju taky. A tip za to, že vyzkoušet všechny dopravní prostředky v Praze, ještě jednou, to je teda autobus, tramvaj, metro, trolejbus, loď, lanovka. Vynechal jsem něco?
1: No, všechny dopravní prostředky, veřejná doprava po Praze.
0: A počítají se třeba i takový ty sdílený koloběžky a sdílený kola, nebo to ne?
1: No, tenkrát to ještě nebylo.
0: Jo, takhle. Dobře. Takhle pro posluchače je to krásný námět. Tak i vy, děkuji, měj se hezký a hezký den. No, ahoj.
1: Ahoj.

po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak to byly The Judds, Why Not Me, a teď už je čas na dopravu. Začneme tou hromadnou v Praze. V Praze začneme na železničních kolejích. Do konce roku jsou vlaky od Kralup a Kladna ukončeny ve stanici Praha Bubny, čili nedojíždějí na Masarykovo nádraží. Potom máme další problém s tramvajemi do dnešního večera zhruba do 22 hodin, protože se tady koná cyklistický závod Le Etap Czech Republic by Tour de France, takže máme dočasně omezen provoz tramvají a zejména autobusů na území hlavního města Prahy a středočeského kraje. V Praze se to týká zejména jižní části města Braník, Modřany, Pankrác. Do 7. července je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Žilevského Vinice, to se týká linky 7, 15, 26 a je tam nová linka 37. A rovněž je rekonstrukce tramvajové trati do 17. července přerušen provoz v úseku Chodkovy sady Brusnice, to se týká 22, takže když jdete na Hrad, tak si tam dávejte pozor, abyste se tam dostali. Na silnicích podle webu zákruta.cz máme 12. od 1. je na silnici 1/35 v Liberci, dva osobáky, je to když se sjíždí z E442 na Švermovu, tak opatrně směrem od Turnova. Další nehoda, Strakonická, Praha 5, je to při nájezdu na Barendovský most ze Smíchova směrem na Krč. Rovněž máme nehodu u Velkých Hamrů, to je silnice 1/10, okres Jablonec nad Nisou, je to kousek od té vodní elektrárny, také tam opatrně. Další problém v ulici Ostravská, je to na křížení, jak je pomník, a odbočka k tomu autosalonu, tak v obci Orlová, okres Karviná, tam jsou tři osobáky v sobě dokonce. Další nehoda, ulice Sukova v Plzni, dva osobáky, je to, jak je kruhový objezd s Folmavskou a ze 27, tak tam také opatrně. Ještě jednu nehodu máme na Praze 8, dvě vozidla se nabourala v ulici Vládví a Ústecká, tam je na tom křížení, tak jsou tam dva osobáky v sobě, čili když jedete kolem, jeďte opatrně. Šťastnou cestu!

0: to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: žádný žer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hamba.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí

Tak to byla na Country Radio Alabama High Cotton, to je píseň, která vyšla na singlu 28. července 1989 a jinak skupina byla v roce 2005 uvedena do Country Music Hall of Fame. No a podíváme se do kalendáře teďka. Máme 20. června, je tam květa a je tam Světový den uprchlíků. Světový den uprchlíků vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2000 jako výraz soudržnosti s Afrikou. V Africe je tento den oslavován jako Den uprchlíků v Africe. Zároveň má tento den připomínat státy, které nejsou klidným místem pro život a lidé jsou okolnostmi donuceni k útěku ze své země. Jinak, co se té květy týče, tak to je zkrácená verze jména Květoslava. A dneska se tak vyskytuje jako samostatné jméno, ale květ je poměrně málo. Tady píšou, že jich je jenom 63 a pořadí ve jmenné statistice je 897. Jinak teda Květoslava je ženské křestní jméno slovanského původu, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora Florentia. Některé teorie původu ho také spojují se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se jmenuje i Květoslava zkráceně květa, tak se překládá jako kvetoucí květinová, květinami oslavovaná nebo ta, která oslavuje květ. Tak milé květy, hodně zdraví, štěstí k svátku, úsměv na tváři. Jestli máte kolem sebe vy nějakou květu, tak ji nezapomeňte poblahopřát. Hodně zdraví, štěstí přejeme také všem těm, kteří dneska slaví třeba narozeniny nebo cokoliv jiného. A z rádia posíláme dárek, a to sice kapelu Rangers s Mým osudem. Tak všechno nejlepší a příjemný poslech.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý.

0: Antri počasí.
1: Je to dobrý, nebe je modrý, posuďte sami. Dneska venku panuje horké a dusné počasí, postupně ale i s přeháňkami a bouřkami. Je a bude tedy jasno až polojasno, během dne pak přechodně oblačno až zataženo a postupně se místy, s větší pravděpodobností v Čechách, vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Napršet může tak do 10 mm, v bouřkách ojediněle až 50, někdy i více. Zejména v Čechách mohou bouřky být doprovázené zejména přívalovými srážkami, nárazy větru až 80 km za hodinu a kroupami. Dnešní nejvyšší teploty denní šplhají k tropickým 30 až 35 stupňům, v 1000 metrech na horách je kolem 27. Fouká slabý vítr z jižních směrů, na Moravě místy vítr mírný, který v bouřkách zesílí. Sluníčko dneska vyšlo ve 4.52 a zapadne ve 21.15. No a pranostika na dnešek říká, jaký červen, takový i prosinec. Tak to jestli 20. prosince bude 30 stupňů, tak to se na to opravdu těším.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
6: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil.
7: Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
0: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
6: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil.
7: Každá z nich je tou láskou s velkým L.
0: A taková kouzla umí Country Radio.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apples pořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, tak

0: Zpíval Johnny Cash.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Jestli se slyšíme ve 14 hodin a 8 minut 20. června v sobotu odpoledne, tak to neznamená nic jiného, než že máte naladěné Country Rádio, kde je vaším dnešním odpoledním průvodcem Vítek. Máme víkendový pokec a tématem toho pokecu jsou nejlepší prázdniny nebo dovolená mého života, čili když uslyšíte výzvu na telefon, to je toto.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Tak vezmete telefon, vytočíte to číslo a zavoláte mi do studia váš nejlepší zážitek nebo hezký zážitek. No a já vám za to potom zahraju písničku, kterou vy si vyberete. Minulou hodinu jsme dostali pěkný tip od Ivy z Arbesáku, která říkala, že za jeden den vyzkoušela s vnukem všechny možné dopravní prostředky veřejné hromadné dopravy v Praze. Tak to si myslím, že je docela hezký zážitek. My máme s kamarádama taky takovou trasu. Říkáme ji Pražská zoo, ale není to teda ta zoo v Troji, ale je to, že si vyberete pohostinství, které mají jméno podle nějakého zvířete a pak jdete od jednoho ke druhému a vždycky si tam v každé dáte jedno pivo. Dneska na to teda úplně není počasí, ale na podzim je to docela jako příjemná zábava. A jak ty hospody najít, no tak na to se můžete zeptat na chytrý kamarádky umělé inteligence, anebo si myslím, že když si zadáte na internet Pražská pivní zoo, tak určitě nějaký tip dostanete. No ale já čekám na ten váš zážitek, tak nezapomeňte, až bude znít výzva na telefonování, mi zavolat a podělit se s ostatními posluchači. No a já vám pustím Mikea Denvera Seasons in the Sun. Příjemný poslech.

0: děti sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady neřvi, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí. Tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude od teď zjevovat v tvých snech.

0: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak zazněla výzva k telefonátu, strhla se smršť hovorů, ale nejúspěšnější byla Jana. Jano, ahoj, dobrý den.
1: Ahoj Vítku, jak zdravím.
0: Jak se máš dneska odpoledne?
1: Jak se mám? Mám se dobře, ale to vedro mi strašně vadí.
0: A co děláš?
1: Co dělám? Vytahla jsem starou skříň a do ní jsem si dala knížky.
0: Mm-hmm. Takže jsi doma v chládku.
1: Takže jsem doma v chládku a i když barák je 120 let starý a má silný stěny, tak je stejně tady teplo.
0: No vidíš to. Tak prosím tě, ty voláš nejlepší prázdniny, dovolená, zážitky z toho, z tvého života. Tak co máš pro nás, prosím tě?
1: Tak moje prázdniny jsou vždycky 7 týdenní, protože dělám v mateřské škole.
0: Mm-hmm, to je hezký.
1: Takže jezdím na motorce, vždycky si zvolím nějaký cíl.
0: A ty máš jako sama svoji motorku, jo?
1: Mám svoji motorku, no.
0: A na čem jezdíš, prosím tě?
1: Je to takový skútr, takový retro.
0: Aha, to je hezký.
1: No, takový retro skútr má takový to kulatý světlo, takový to širší. No a jezdí se mi na ní dobře.
0: Hmm. A kam tak vyrážíš na tom skútru?
1: Tak tady v okolí. Jedu třeba do Kutné hory, do Čáslavy.
0: Mhm.
1: Nebo si zvolím, že třeba se zajedu na zmrzlinu. Dneska mám v plánu, že bych zajela na jahody se podívat ještě, jestli je samozběr.
0: To je hezký, no. A no, jezdíš tak jako úplně sama, nebo jezdíte s nějakou partou?
1: Úplně sama, no.
0: Úplně sama.
1: Mě umřel přítel před 4 rokama, který mě vlastně k tomu jako dostal.
0: Aha.
1: No. Takže jsem přemýšlela před 4 roky, jestli se na to nevykašlu, ale ne, pokračuju dál, takže on by měl radost.
0: No, ono je to hezký na tom skútru, to ten člověk vnímá úplně jinak, že když jedeš v autě, když jedeš v autě, tak nic, akorát vidíš, jak se míhají obrázky na tom skútru, když někde něco grillujou, tak to cítíš, někde močkou polejvají pole, to taky cítíš, je to takový hodně živý, že jo, ta cesta.
1: Ano, máš pravdu.
0: A já teda jezdím rád jako i ve skupině, když je nás víc.
1: Když já nikoho nemám, no, tady nikdo nejezdí.
0: Hele, tak se podívej, podle mě jsou, já nevím, jaký máš model toho skútru, ale podle toho se zkus podívat na Facebooku nebo na...
1: Ne, to jede jenom maximálně 60.
0: No to stačí, hele, na to trcání po okreskách, naopak to je nejkrásnější, na tom se rychle nejezdí.
1: Je, no, je to fajn. No, takže a jinak moje dovolená vždycky jiná, takže letos jedu na Javorník s kamarádkou.
0: Myslíš ten Javorník jako...
1: Na Šumavě.
0: Na Šumavě, no, protože on ještě jeden Javorník je u Liberce a potom je Javorník ještě na severu Moravy, že jo?
1: Aha, ne, tady tohle je na Šumavě.
0: Na Šumavu, ano.
1: Že budeme brázdit Šumavou, ale autem.
0: Mm-hmm.
1: Tak to se těším a pořád ještě, když je mi tolik, kolik mi je, tak mi maminka nechce dovolit jet k moři samotný.
0: Tak tady s maminkou k moři.
1: Ona nechce.
0: Ona nechce.
1: Ona má strojek na srdce a jo, no, ona už je 82, no. Špatně chodí. No ale vždycky mi řekne, nikam nepojedeš, protože už tam byla.
0: No, tak vidíš to. Tak máš aspoň jasno a víš, co můžeš dělat a co nemůžeš.
1: No, to je, viď. Dopadla.
0: Co si zahrajem, Janí?
1: Hele, Vítku, já mám ráda Mirka Palečka, moc ho mám ráda. A teď mu vyšlo to CDčko, krásný srdeční záležitost.
0: To bude Fialka, že jo?
1: Fialka, to víš?
0: No jasně, že jo, to je krásná Fialka. Ta se líbí všem posluchačkám. Od Šumavy k Tatrám, všichni si chtějí nechat zahrát Fialku. No tak jo, tak já ti děkuju, že jsi zavolala, děkuju, že posloucháš. Ať se ti to rovnání knížek daří. Na skútru si to... No tak teďka vem skútra a teda na jehody, aby byla zase nějaká zavařenina, jo?
1: Jo, jasně, dobře.
0: Tak jo, měj se hezky a hraju Fialku. Ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.
2: Kněžná fialinko,

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Informace z dopravy, začneme hromadnou dopravu v Brně tramvajemi, to znamená, tam není možnost tramvaj, provoz tramvají ulicí Masarykovou, protože se instalují výsuvné sloupky zabraňující vjezdu do centra a dokončuje se oprava dlažby. Takže tam předpokládaný termín je dokončení 27. června, čili se tam nesvezete tramvajemi, týká se to 4, 9, 10, 12, 14, takže v Brně pozor. Co se silnic týče, tak web Zákruta říká, že máme 30 uzavírek a 14 nehod. Pozor na D5, kilometr 90,5, je tam dopravní nehoda se zraněním, jede tam na místo policie. D0 mezi kilometry 80,3 a 80,4 ve směru Ruzině, D7, je tam nehoda, je tam osobák a je tam dítě uvnitř v autě a nemůže ven, takže opatrně kolem. Dále máme nehodu na silnici číslo 39 u Volar, okres Prachatice, vozidlo tvoří překážku na vozovce, je to před Chlumem. Dále máme nehodu na ulici Oskara Nedbala v Českých Budějovicích, je ta motorka, je to kousek před křížení s Rošického. No a ještě jednu tady mám, D8 mezi kilometry 1,3 a 1,5 ve směru na Ústí je neprůjezdný levý jízdní pruh, dorazilo tam osobní auto do svodidel. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, no a mý kamarádi, se kterými si píšu, Igor a Jarek, říkají, prosím tě a připomeň všem, ať dodržují pitný režim. Tak připomínám.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby. Mají rádi rádi.

jen bezruč zárubek. Řeka Váh je malý Jan Seťank,

vše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na okoze kruh.

Pavel Dobeš nám zpíval, jak jdou pašáci do světa, ale já tady mám pro vás jednu takovou informaci. Jestli si pamatujete, tak když slavilo Country Radio 25. narozeniny, tak tehdy se nám posílali náměty, co by mohlo být jako na tričku Country Rádia. A protože to tehdy mělo neuvěřitelný úspěch, tak se dneska k tomu vracíme. Protože je to neuvěřitelné, ale je to tak, Country Rádio letos oslaví 35. narozeniny, jo? Proto my bychom to chtěli zopakovat a vy nám můžete poslat svůj grafický návrh, co by mělo být na tričko do konce července s motivem 35 let. Jestli jste zdatní a máte představivost a umíte to namalovat, tak ten svůj návrh nám můžete poslat na adresu 35@countryradio.cz. No a ty nejlepší návrhy se dočkají realizace a jejich autoři těch návrhů od nás dostanou speciální dárek. Vše to bude navazovat na narozeninovou party Country Rádia, kde je to tu 35. budeme slavit 15.8. v Pikovicích. Takže se připravte, zamyslete se, jestli máte nějaký hezký návrh, pošlete nám ho a třeba právě ten váš budeme mít v Pikovicích všichni na sobě. No a já vám k tomu připravování a přemýšlení pustím Rodneyho Crowella Fever on the Bayou. Příjemný poslech.

Já mám tady informaci o tom také, že Country Radio je hlavní mediální partner nové české komedie, která se jmenuje Dovolená v českém ráji. V hlavních rolích snímku o rodinné dovolené se představí Tomáš Jeřábek jako Milan, táta, manžel, nenapravitelný optimista a fanda s paní Počirákem. A Magdalena Bórová jako Týna, žena, která by nejraději seděla u moře s koktejlem v ruce a místo toho sedí u kempovacího stolku. Před premiéry filmu budou probíhat na 9 zastávkách v kraji, kde se filmový příběh odehrává a první projekce bude přímo na hradě Trosky. Bude to předpremiéra 19.7. Premiéra se potom uskuteční v Praze 26.7. a od 30.7. film půjde do všech kin. Za filmem stojí osvědčené producentské duo Eva a Pavel Váchovi ze společnosti Bratři. Všechny tyhle ty informace najdete u nás na webových stránkách. A jinak ty předpremiéry budou 19.7. na Troskách, 21.7. Biograf Český ráj Děčín, 22.7. kino Turnov, 23.7. Lidové sady Letní kino Liberec, 24.7. kino Mnichovo Hradiště, 25.7. Jitřenka Semily, 27. Lomnice nad Popelkou a 29. Náchod a Hradec Králové. Určitě si to nenechte ujít, protože komedie je výborně obsazená. Bude tam třeba hrát taky pan Čtvrtníček, který přijde u nás k nám do studia 31.7. na dopolední kávu. Já si myslím, že se máte na co těšit. Už se podívejte na webové stránky, abyste to nepropásli. No a pak mě můžete napsat, co si o tom myslíte. No a hrajeme dál. Hana Horecká a Fešáci je Haleluja. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: A necelé 4 minuty před 3. odpolednou je nejvyšší čas si říct, jaké bude dneska počasí. Vězte, že dneska venku panuje horké a dusné počasí, postupně ale i s přeháňkami a bouřkami. Je a bude tedy jasno až polojasno, postupně pak může být přechodně oblačno až zataženo a místy se, s větší pravděpodobností v Čechách, vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Napršet může běžně tak do 10 mm, v bouřkách ojediněle až 50, výjimečně i více. Zejména v Čechách mohou být bouřky doprovázené přívalovými srážkami, krupobitím a nárazy větru až 80 km za hodinu. Dnešní nejvyšší teploty atakují tropických 30 až 35 stupňů, v 1000 metrech na horách je kolem 27. Fouká slabý vítr z jižních směrů, na Moravě místy vítr mírný, který v bouřkách zesílí. No a rekordy počasí pro dnešek? Tak největší teplo bylo v roce 2013, to bylo plus 34,6 stupně, to možná dneska padne. Naopak největší zima byla v roce 1821, plus 7,2 stupně. Normální teplota pro dnešek je 18,3.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny.

0: přání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Tak jestli tam u vás hráli Rangers a Mirek Černý balíček karet, tak to neznamená nic jiného, že tam někde kolem vás hraje Country Rádio. A jak by řekl kolega Miloň Čepelka, a to je dobře. Máme sobotu 20. června 15 hodin 8 minut, vaším průvodcem až do 19. večerní bude Vítek a povídáme si na téma nejlepší prázdniny nebo dovolená mého života nebo dobré tipy na dovolenou na prázdniny. Takže kdo chce, tak teď hned může vytočit 210 323 333 a zavolat do studia, podělit se s ostatními a zároveň si nechat zahrát na přání. Jinak, co nás čeká v této hodině, budeme si samozřejmě krásně hrát, budeme si povídat, řekneme si něco o oslavě 50 let Asonance a o oslavě 35 let Country Rádia, podíváme se na nějaké tipy na výlety, co by se dalo dělat a spousta krásné muziky k tomu. Takže jdeme na to, začneme třeba Vabiri volá Island. Co vy na to? Pozor, někdo mi volá, tak to zkusíme. Víte, Country Rádio, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Asi slyšíme, nebo spíš vidíme, ale nic. Halo, tak tady to nejde, tak další tady vezmeme. Vítek, Country Rádio, dobré odpoledne.
3: Jo, dobrý den.
2: Kdo halo, pak, halo, dobrý slyšíme den. Se, kdo pak se nám dovolal?
3: Halo. Dobrý den, já jsem Stanislav a volávám z Brna.
2: Stanislave, dobrý den do Brna. Tak jaký vy máte vzpomínky na nejlepší prázdniny nebo dovolenou svého života?
3: No tak já, když jste to tak říkal, tak jakož já už jsem v věku pokročilého, je mě 71.
2: Hele, to u chlapa nic neznamená.
3: Na rok 78.
2: Ano.
3: To jsem tenkrát končil čtvrtý ročník elektrofakulty brněnské a šel jsem pak na prázdniny na brigádu. A za ty peníze jsem si objednal zájezd tedy u CKM, dneska už ta kancelář neexistuje samozřejmě, cestovní kancelář mládeže.
2: Ano.
3: A bylo to do tehdy tedy sovětské střední Asie, takže to jsme letěli do Moskvy, z Moskvy jsme potom letěli do Buchary, z Buchary do Samarkandu, ze Samarkandu do Taškentu, potom do Almaty a pak zpátky do Moskvy.
2: Tak to je krásný výlet teda.
3: To byl výlet přímo nádherný, protože tam ty prostě třeba ty památky středověké, jako Samarkandu, Buchaře, to byl jako skutečně zážitek. A akorát si taky pamatuju ovšem na to, že jsem se sešel, prostě nějak jsme si padli do oka s mým vrstevníkem, ze kterým jsme potom teda prožili 14 dní na pokoji, jsme spolu teda bydleli. A když jsme stáli na Ruzini, tam jako před IL-62, která tedy letěla do Moskvy, tak jsme na sebe mrkli a začali jsme vést takové znalecké řeči o tom, jak jako letadla, jak padají a jak je to, když vlítnou teďka do bouře a teď se propadnou 50 metrů a tak. A tak jako ta divčí část toho našeho zájezdu tenkrát tehdy začala všechny jak tak zelenat a modrat a tak.
2: No to si dovedu představit, to nikoho neuklidní, že jo?
3: No jo, jenomže ono jako pán Bůh nás vytrestal, že jo? Že
2: jak potom, to?
3: No potom my jsme jako, když jsme letěli do té střední Asie, tak jsme z Moskvy do toho Samarkandu jsme letěli IL-18, což byl
2: turbomotorový,
3: čtyřmotorový. A to bylo takové, to letadlo to bylo v podstatě dobré, ale tam byl šílený Rambajs.
2: No,
3: o tom ještě nemluvím, jenomže potom jsme teda prožili pár dní v tom Samarkandu a letěli jsme teďka do Buchary. A teď jsme přišli na letiště a tam stálo tedy cosi,

0: co vypadalo tak poněkud teda ošuntěle, byla to teď nevím, jestli An-24, Antonov 24 nebo 26, prostě hornoplošní dva motory. A to letadlo vypadalo tak nějak, no tak, jako jsme si říkali, když dolítlo, tak jako odlítne a taky přistane potom třeba, že jo. A teď jsme tam nasedli a ona tam, jak si záhy jsme zjistili, že nefunguje klimatizace.
1: Ježišmarja.
0: Což tam jako tam byl, my jsme tam sice byli v září, ale tam byl teda...
1: I tam je horko, jak, no.
0: Něco jako, říkali, kde teda.
1: Něco jako dneska, a že jo.
0: Přesně tak, ale to ještě horší než dneska. Dneska bych řekl, kdyby tam byl chládek jako dneska, tak by tam bylo dobře. A teď já tam, kdo si měl třeba minerálku a když to jako se vystoupili z toho letadla, tak nám to tam předváděl a to prostě, kdyby v tom měl pár pitlíků čaje, tak si tam to mohl vyluhovat a mohl to hnedka pít. Že jo.
1: To si dovedu představit.
0: Ne? Ale bylo to jako, tak přistáli jsme, bylo to jako dobré a musím říct, že na to do dneška vzpomínám, protože jako byli, jako ty, co nás tam prováděli, byli velice ochotní a byli, jako třeba jsme měli krásný zážitek, jsme byli v Samarkandu na tržišti a teď tam nějaký pán slyšel, že mluvíme česky. A tak nám přišel a povídá, vy z Čechoslováky, tak my teda mu jako, že jo, že z Československa a on začal hrdě teda řekl, že když byl množ, byl takový ten pán, byl asi ve věku jako já dneska, nějaký takový 70, že jako mladý kluk, jako byl v Rudé armádě a osvobozoval až do Prahy, že došel. A dokonce on říkal, tuším, že až někde od Moskvy, že došel, že měl prostě štěstí až do Prahy. A on říká, no ale proč já jako vám to říkám? Teď ukázal mi takový sandál, už teda bylo vidět, že mají cosi za sebou a říká, že před 5 roky že byl na zájezdu v Prágě. A říká, a tam jsem si koupil tady tyhle ty sandály.
1: No,
0: a od té doby je pořád nosím a jsou pořád vynikající. Český, no. Československý boty, nejlepší boty.
1: To je hezký, no, to je hezký.
0: Tak jsme byli hrdí teda, no, a bylo, a potom další třeba zájezd, ještě si teda můžu.
1: No.
0: Tak bylo, že já, když jsem tam jako, že jsem viděl, že teda jedeme do oblasti teda jaksi, řekněme, hygienicky
1: slabších,
0: tak jsem se vybavil tím, že jsem z domu teda vzal balení Endiaronu a v Moskvě první, co jsem koupil, byla půl litrovka vodky. A vždycky, když jsem začínal...
1: To je zaručená kombinace, to vyléčí Endiaron a vodka vyléčí všecko.
0: Přesně tak, tak jsem si dal jako z toho takového krajského servisu od Hořčice stakár vodky, zajedl to tím Endiaronem a bylo to dobrý. A ten můj spolubydlící zase, ten mě říká, víš, jsem měl vždycky problémy, prostě, že jsem měl zácpu. Tady chodím poprvé normálně, takže jsme byli spokojení. A teď, když jsme tam byli na obědě třeba, tak nám tam udělali pelmeni, což jako
1: to je dobrý,
0: mám hrozně
1: rád. To je dobrý jídlo, no.
0: No a teď jako tam ošel ty naše ty dívky, které jsme tady tak jako lekali z toho,
1: na té rozbídí. No.
0: Tak ty chuděrky teda jako chodili od záchodu k záchodu a tak jako oni se tak na to dívali, když to dodali, aby se povídali, akorát se povídali, holky, vy to nebudete jest? Ježišmarja, já nemůžu, já snad budu akorát trochu čaj, tak můžeme si to vzít, ale jo, klidně to sežere.
1: Takže jste měli lukulský hody, je to tak?
0: Přesně tak.
1: Hele, a co si zahrajeme teda za takhle hezký příběh?
0: No já nevím, tak já bych něco pro moji paní, jako nebylo tak dlouho, co jste tam hráli Lucku Vondráčkovou, ale třeba v nějakou anglickou verzi Červené řeky.
1: Červená řeka?
0: Red River Valley.
1: Tak já se podívám, jestli to tady máme něco takového a vy zatím můžete povídat. Red River Valley, mám to tady, no tak to tam pouštím. A komu to pošleme teda? Vaší paní pro radost, jo?
0: Moje paní pro radost a potom taky vám, Vítku, protože vy jste náš oblíbený moderátor.
1: Tak jo, tak já moc děkuju za zážitek, děkuju, že posloucháte a hrajem. Hezkou sobotu, mějte se.
0: I vám, děkuji moc, na shledanou.

No a já jsem vám sliboval pozvánku na oslavu skupiny Asonance, která slaví 50 let, tak si zapište do kalendáře 12. září od 16 hodin areál Konopiště. Ta tradiční česká folková legenda Asonance slaví 50 let od svého vzniku, to je půl století, a Country Radio zároveň slaví 35 let od spuštění vysílání, takže ty oslavy společné vyvrcholí koncertem v areálu amfiteátru na Konopišti, opakuji, 12. září 2026, jako bude to stylová oslava, protože Asonance zahraje skladby ze svých 11 alb, včetně tradičních irských a skotských balad s českými texty. A připojí se k ním další skvělí muzikanti, například z Marien a Isary, s jejich vlastní tvorbou. Vstupenky se dají koupit v předprodeji a teďka do 30.6. jsou jenom za 600 korun, pak už budou za 700 a na místě potom až za 800. Takže kdyby vás to zajímalo, máte rádi Asonance, chcete společně s nimi i s námi slavit, tak se podívejte na naše webové stránky www.countryradio.cz, tam najdete článek skupina Asonance slaví 50 let a tam rovnou ty vstupenky se dají koupit. Takže hledejte, dívejte a já vám k tomu pustím KTO a Ve strážním koši. Příjemný poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravu začneme hromadnou dopravou v Ostravě, a to sice tramvajemi, protože tam do zítřejšího večera dochází k výměně kolejí u zastávky Zábřeh Vodárna, takže jsou tam ukončeny všechny tramvajové linky a dál bude jezdit náhradní autobusová doprava. Potom do 26. června probíhá výstavba zábradlí mezi kolejemi na zastávce Hulvácká, takže jsou tramvajové linky 7, 11 a 17 odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí. A do neděle 31. října kvůli rekonstrukci podjezdu železniční trati na ulici Hlučínské je změněna trasa tramvajových linek 8 a 16, takže v Ostravě pozor. Doprava na silnicích. Web zákruta.cz nám říká, že máme 12 nehod a nejnovější Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni, okres Karviná. Osobák s motorkou, je to na té křižovatce Rychvaldské u studia svatební módy. Dále máme nehodu na Praze 4 u nájezdu na dálnici od centra Westfield Chodov, jsou tam dva osobáky v sobě, takže opatrně. Rovněž opatrně dálnice D5 mezi kilometry 85.6 a 84.8 do Prahy, nehoda dvou vozidel, tvoří překážku na vozovce. Dálnice D8, pořád ten kilometr 1.3 ve směru ven z Prahy, tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh, protože tam auto ve svodidlech. Do Ksany, okres Litoměřice, silnice 608, jsou tam v sobě dva osobáky, je to v té prudké pravotočivé zatáčce v centru obce. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, no a když budete poslouchat Country Radio, tak my budeme rádi a vám bude hezky. Šťastnou cestou!
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky. Na
7: na na na na na na na. No to
8: já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
9: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Víkendový pokec na Country Radio.
1: Ano, povídáme si spolu o nejlepších prázdninách, dovolené vašeho života, co jste kdy hezkého zažili, co se vám kde líbilo, co byste mohli doporučit ostatním. Takže když mě teďka zavoláte do studia na 210 323 333, tak nám to můžete samozřejmě říct a můžete si potom nechat zahrát písničku podle svého výběru. No a já zatím, kdybyste náhodou nevěděli, co v tom horku dělat, samozřejmě, že je nejlepší být někde v nějaký starý kamenný hospůdce a pít pivo, nebo být doma zatažený závěsy, pěkně v chládku a nevystavovat se žádnému riziku v horku, ale kdybyste přeci jenom chtěli, tak vám řeknu, že třeba dneska na hradě Šternberg v Olomouckém kraji probíhají slavnosti vína a jarmark. Na zámku Kux v Královéhradeckém kraji probíhá hudební léto. Potom v Loděnici ve Středočeském kraji probíhají oslavy 60 let od premiéry filmu Ostře sledované vlaky. Pozor, někdo nám volá. Víte, Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak se nám dovolá? Tak Láďo, co, jaký máte zážitek z dovolený?
2: No, nejlepší zážitky mám z Lipna, kde jsme s dětma jezdili kamkoliv, tak vždycky na Lipno.
1: No, Lipno. Šumava a Lipno je krásný. Máte tam nějaký místo nejoblíbenější?
2: Prosím?
1: Jestli máte na Lipně nějaký oblíbený místo speciální?
2: No, jezdili jsme čtyři dvory, nebo tak nějak se to jmenovalo. To bylo ještě podstam, protože dneska už 78 už nejezdím.
1: Jak to?
2: Ano, málo, protože děti už jsou sami a mají svý děti a mají svý zájmy.
1: Jo, takhle.
2: Takže já už tady dneska oprašuju na chatě tele, aby se trochu vyvětralo a už ani počirák mi to moc nejde, protože takový ty stařecký bolesti různý.
1: No. Hele, a víte, co říkal pan Menšík vždycky, jo?
2: Prosím?
1: Víte, co říkal pan Menšík vždycky? Když se člověk ráno probudí a zjistí, že mu nic není, tak je mrtvej. Takže buďte rád, že vás všechno bolí, protože ne. Víte, že žijete.
2: Ne, to si to jako to, jenom že prostě třeba pod ten širák už to není.
1: No, jo? Tak. Hele, a kde máte chatu? Kam jezdíte na chatu?
2: Z Karlových Varů směr na Bečov.
1: No, tak to je krásný kraj.
2: Jo?
1: No,
2: je to tam, jestli znáte, přehrada Parlovarská.
1: No, tam je to krásný.
2: Tak kousek za ní a jako na Stanovice směr.
1: Tak to je hezký. No. Co si zahrajeme?
2: Co si zahrajeme? Protože jsem sem jezdil hodně s klukama, tak si zahrajeme Chlap, co tady chybí.
1: Dobře. A pošlem to někomu?
2: Prosím?
1: Komu to pošlem?
2: Všem, který ještě s chlapama jezdí.
1: No tak jo.
2: Který ještě mají s kým jezdit a který ještě tele nemusí zabalit.
1: Hele,
2: já tak doufám, že si ho veme vnuk. Ten půjde do první třídy, jestli, ale oni už mají dneska jiný.
1: Ale hele, taky tomu přijdou na chuť, jo. A pozor, my se pořád touláme, kdo poslouchá Country Radio, tak v podstatě se toulá po přírodě pořád. Takže bych to neviděl tak depresivně, já myslím, že to je dobrý.
2: Už tak, ten širák nebude.
1: Hele.
2: Chajdu mám 3,5 na 5,5 metru.
1: To stačí, to je krásný.
2: Jo, úplně stačí a o stabilitu tata, když jsem byl v 6. třídě.
1: No, tak tam ten vnuk bude pokračovat. Hele, tak ať se na té chatě daří, ať se tele větrá, dobrou náladu, jo. Hodně pijeme, tady zaznělo, jo, musíme, pivíčko by bylo dobrý, studený, jo, a když jo. Ne, tak voda aspoň studená,
2: tady,
1: i když...
2: Mám tady, přižovce jsem se dočet, že na chatu patří pivo, rum a dobrá nálada, tak...
1: Tak doufám, že ji máte, pivo, rum a dobrou náladu, to je skvělá kombinace. A Country Radio.
2: Jo. Tak jo. Že jsem se dovolal, zkouším to často a málo, když se to povede. A taky písničku i pro vás, Country Radio.
1: Tak jo, tak moc děkujem.
2: Děkuji za vaše pořady.
1: Děkujem. Hezký odpoledne a mějte se a někdy zase naslyšenou.
2: Taky,
1: ahoj.
2: Taky. Hezký den, ahoj.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

Tak na Country Radio to byla Jitka Vrbová, co i co ty o tom víš? A já mám tady, jak jsme se bavili, kam byste mohli jít a co by se kde dalo dělat, tak mě třeba napsala tady Ivanka Urbanová ze Šumavy, že v Blovicích probíhají městské slavnosti a dneska to bude až do 9. večerní, nebo vlastně v 9 večer začíná poslední vystoupení a budou pokračovat ty slavnosti i zítra od 13 hodin, kdy tam třeba přijede parní lokomotiva. Rovněž tak, jestli jste z Prahy, tak v Újezdě nad Lesy, to je Praha 9, probíhá oslava 100 let výročí založení hasičského sboru, takže je tam zábava pro děti i dospělé, je to na multifunkčním hřišti v Čentické ulici. No a jestli máte rádi festivaly, tak dneska i včera v táborové základně Boro železnice u Jičína probíhá Borofest 2026, což je malý pohodový country a folk festival s legendami Pacifik, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další. Takže se přijďte tam určitě podívat, akce pokračuje až do večerních hodin. No a my si teďka ještě dáme do celé nějakou písničku, co vy na to? Co třeba takovej Johnny Cash a Understand Your Man. Příjemný poslech.

0: meditate on. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Country Radio.
2: Sedí to pič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Country počasí.
2: No, topiče dneska potřebovat nebudeme, posuňte sami. Venku je a bude jasno až polojasno, postupně pak může být přechodně oblačno až zataženo a místy se s větší pravděpodobností v Čechách vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Napršet může tak běžně do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 50, výjimečně i více. Zejména v Čechách mohou být bouřky doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím a nárazy větru až do 80 km za hodinu. Dnešní nejvyšší teploty šplhají k tropickým 30 až 35 stupňům, v 1000 metrech na horách je kolem 27. Fouká slabý vítr jižních směrů, na Moravě místy vítr mírný, který v bouřkách zesílí. Noc na zítra bude teplá, postupně s lokálními mlhami, bude totiž jasno až polojasno, zejména z počátku na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. K ránu se ojediněle v Čechách vytvoří místy mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 20 až 15 stupňům, v 1000 metrech na horách to bude kolem 15, v horských kotlinách výrazně méně. Bude klidno nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr, zpočátku v bouřkách zesílený. Tak tolik k počasí

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Krásné dobré odpoledne, máme 16 hodin 8 minut, vy posloucháte Country Radio, v rámci kterého probíhá víkendový pokec a my si povídáme na téma nejlepší prázdniny nebo dovolená mého života, kdy vám sdělujete svoje zážitky a zkušenosti, jaké máte z dovolené. A teď se nám někdo dovolal, tak pozor, pozor, Vítek, Country Radio, dobrý den, kdo pak to je?
1: Tady František, dobré odpoledne.
0: Ahoj Františku, dobré odpoledne, tak povídej, jaký máš zážitek z prázdní nebo z dovolený?
1: No, já navážu na kolegu, který volal před hodinou,
0: no,
1: že absolvoval cestu Buchara, Samarkand, Taškent.
0: No, ale nebude to tak dlouhý, nebude to tak dlouhý, jo?
1: Nebude tak dlouhý, já jsem jej absolvoval taky, o 10 let pozdějiš.
0: Ano.
1: Akorát s jednou sdílem, že ze slovenského zájezdu CK jsem si přijel s manželku.
0: Aha, no tak to je hezký, ne? Tak to bych řekl, že je zážitek na celý život.
1: Ano, už 38 let.
0: To je hezký. A tak co jí zahraje manželce?
1: No báječnou ženskou.
0: Báječnou ženskou, jo. A je báječná, že jo?
1: Je. Yeah.
0: Všechny ženský jsou báječní, to je jasný přece.
1: Ano.
0: Hele, a nějaký zážitek odtamtud jako takovej, že jsi měl něco dobrýho, nebo jsi potom teď přivez nějaký recept na vaření, nebo prostě nějaký předmět dárkovej, na který se pořád koukáš, nebo tak nemáš
1: no,
0: nic?
1: No,
0: no tu manželka...
1: No manželka, to je jeden dárek, to je dárek na dárky.
0: Ano.
1: A druhá věc, co je teda, co jsem si přijel tu jejich čepičku, tu tubitějku.
0: Ano.
1: A nosíš to? Podivu, prosím?
0: Nosíš to?
1: Nenosím. No tak když je nějaký for, tak jo.
0: Ano.
1: A opravdu těch 38 let ještě vydržela, přestože
0: no,
1: to byla
0: tak
1: taková skoropapírová, no. Takže.
0: Já ji mám taky doma, já mám doma v pracovně takovou jako sádrovou sochu a nevěděl jsem, co s tou čepičkou, takovou jako bystu, tak jsem to nasadil na to, nebo teda... No. Už to takhle jsme měli doma s rodičema, já jsem si to odnes jako na památku a opravdu to ty léta teda drží a drží, to je to trvanlivý
1: no,
0: kus.
1: No
0: tak jo,
1: kus, no.
0: Tak já děkuju. Hele, a jel bys tam dneska se znova podívat?
1: Jel.
0: Jel, stálo to za to?
1: Jel.
0: To je úplně jiný svět tam, že jo?
1: Ano, měl jsem možnost tam jít téměř pracovně, bohužel mě to minulo.
0: No tak, hele, třeba ještě pánbu dopustí, motika spustí a podíváme se tam, ne?
1: Jo, jo, určitě.
0: Tak pozdravuj paní a hrajeme. Nejen pro ní, ale hlavně pro ní, báječnou ženskou. Ahoj!
1: Ahoj!

století. A taky na tebe, holčičko moje.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

Tak to byla Krajina oblých kopců od Rangers na Country Rádiu. A než si pustíme Greenhorny s Pepou Šimkem John Hardy, tak se podíváme na plavby našeho country parníku. Protože ty plavby probíhají už od března a budou probíhat až do konce listopadu. Vyplová se v různých časech podle sezóny v 11, ve 14, v 17 a v 18.30. Je tam vždycky hudební vystoupení a to jsou 3 20-minutové sety a mezi tím ten zbývající čas vyplňuje reprodukovaná hudba z playlistu Country Rádia. Odplouvá se z přístaviště v Poděbradech pod zámkem, ta plavba trvá přibližně 3 hodiny. Na loď se dá nastoupit zhruba 20 minut před vyplutím. Nejsou číslovány, ta místa k sezení nejsou číslována, takže v podstatě kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale uklidním vás, že v podstatě ze všech míst je krásně vidět i krásně slyšet. Během plavby je možné si objednat občerstvení, které teda není součástí vstupného, dá se tam jak najíst, tak napít. Nejbližší plavba teďka proběhne ve středu 24.6. a bude tam Jindra Kajak, tam ještě pár lístků zůstává. A potom se můžete těšit v úterý 7.7. na Míšu a Berta Leichtovi, což je z kapely Forehand, takže tam taky to bude poměrně zajímavé. Všechny tyhle ty informace najdete na našich webových stránkách countryradio.cz, záložka Country Parník a odtud se dá rovnou prolinknout na nákup té vstupenky, kterou pak, když máte v mobilu, tak vám úplně stačí. Tak tolik informace o country parníku a teď už ten Pepa Šimek a Greenhorni John Hardy. Příjemný poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní zpravodajství začneme tramvajemi v Olomouci, protože vězte, že do soboty 8.8. je vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice, protože mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova se probíhá oprava kanalizačních vpustí. Co se silnic týče, máme 21 nehod podle webu zákruta.cz. Ta nehoda poslední je na silnici 345 u obce Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod. Osobní automobil tam tvoří překážku na vozovce. Je to na můstku přes Červený potok u toho rybníčka. Další nehoda, ulice Nádražní v Kobeřicích, okres Opava. Představte si, cyklistka tam sebou sekla na zem, se zrakvila chudinka, to musí být hrozný. Další nehoda je na území hlavního města Prahy v ulici Řásnovka, je to křižovatka z Revoluční. Ta nehoda tvoří překážku, která může bránit provozu v celé šířce vozovky, to znamená, že jsou tam dva osobáky a tramvaj, jede tam hlídka policie. Další nehoda, Vítězná ulice ve Svitavách. Dva osobáky brání provozu, je to kousek za restaurací Sahir. V ulici Smetanová v Novém Boru, okres Česká Lípa, tam zase pro změnu koloběžkář, tak taky teda opatrně. Dále ulice Košická v Liberci, dva osobáky jsou v sobě, je to kousek před nájezdem na 442. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Posloucháte Country Radio, posloucháte Víkendový pocit, kdy si pokec, kdy si povídáme o tom, jaké máte vzpomínky na svoji krásnou a dobrou dovolenou. A už tady mám prvního volajícího. Halo, halo, víte Country Radio, dobrý den, dopak se nám dovolal.
2: Ahoj, tady taxikář Pavel.
1: Nazdar Pavle, tak jaký máš zážitky, jaká byla tvoje nejkrásnější dovolená nebo prázdniny? Halo.
2: Ale to je, těžký, tak jako většina těch dovolených v Chorvatsku byly v pohodě.
1: Takže Chorvatsko je tvůj typ, jo?
2: No, tak hlavně za prvý tam mají dobrý pivo a za druhý se tam člověk bez problémů domluví, no. Takže.
1: To je pravda. A kam jsi jezdil do Chorvatska?
2: Ale všude. Já tam mám projetý celý to pobřeží, vlastně včetně Černý hory až
1: čili
2: po Albánský.
1: Od severu, hranice. Od severu, od Poreče až na jih úplně po Černou horu, jo?
2: No, Ulcin, jo, tam to končí vlastně, ta jadranská magistrála, tam už jsou na dole v Albánii.
1: A pohybuješ se tam po dálnici, nebo jezdíš po jadranský magistrále?
2: Takže já jsem tam jezdil, když tam ještě nebyla dálnice, takže to byla nekonečná cesta tím vnitrozemím.
1: No to jo, to bylo přes 100 údolí a 100 hor, že jo, já si na to taky pamatuju, no.
2: No a pak něco po dálnici, něco podél pobřeží.
1: Ale podél toho pobřeží je krásná cesta, vždycky mě šokovalo, jak když tam fouká vítr, že jo, když je ta bora, nebo jak tomu říkají, tak zastavovali ty auta, které táhly karavany nebo obytní auta, protože to foukalo tak moc, že by je to mohlo schodit z silnice dolů. Taky jsi to viděl někdy?
2: Ne, tak tohle jsem tam nezažil teda.
1: No, já jsem tam zažil několikrát, že byl rozflákaný karavan nebo takhle. To je jako nepříjemný mrazivý pohled při dovolení. O tom se radši nebudem bavit. Co si zahrajem?
2: Tak zahrajem si tak jako dřív od Michal Tuční Fešáci, že jo.
1: A co si dáme? A ten teďka hrál před chvílí, čověče. Teď zrovna zahrál Michal Tuční. Halo, halo.
2: Jo, to je pravda, Michal Tuční hrál. Takže si dáme Country v hlavě Nové schovanky, no.
1: Jasně, a prosím tě.
2: Já mám rád ty rytmické písničky takový.
1: Hele, a ještě mi řekni, kam se chystáš na dovolenou letos?
2: Letos asi nikam.
1: Jak pak je to možný?
2: A jak, na to nezbývá.
1: Jo, takhle, no, ale tak hele, my, co jsme na dovolený už takhle, jakože nemusíme úplně každý den pracovat, tak v podstatě si to ani nezasloužíme, že jo, my máme dovolenou pořád.
2: Přesně tak.
1: Je to tak. Tak jo, tak Pavle, hele, děkuju, že jsi zavolal, děkuju, že posloucháš a posílám ti Hanku Horeckou nový schovanky Country v hlavě.
2: Já se omlouvám, protože já jedu v autě, víš, takže to mám takový trošku.
1: Jasně, no, jasně, v pohodě, jo. Tak jo, hezký den, ať to odsejpá, čau.
2: Taky, ahoj.

Tak to byl Bob Dylan, Lily of the West. Bude následovat Ivan Mládek s Banjo Bandem a jejich Yes, ale než si je pustíme, tak vám řeknu, že jsme vyčerpali čas pro víkendový pokec, čas, který teda byl určen pro sobotní odpoledne, a znovu budeme provozovat spolu víkendový pokec zítra ráno v 8, kdy mě budete moct telefonovat svoje zážitky a svoje nejlepší dovolené, abyste si potom mohli nechat zahrát písničku na přání. Jinak od 17 hodin teď taky budou písničky na přání. Už je tam hodně plno, takže si nepište. Nepište prosím ani SMSky na dnešek, ani e-maily, ani z aplikace na dnešek. Už si nepište o písničky na přání, protože až vyčerpáme ty, co jsou napsány, tak budeme telefonovat, takže budete mít šanci si třeba ještě zavolat. No až skončí písničky na přání, které jsou dneska dvouhodinové, až do 19. večerní, tak ve 19 hodin začne potlach country rádia, což znamená, že vám do konce večera budeme hrát to nejlepší z trumpské muziky. No tak já si jdu připravit ty zprávy, které jsou tady, aby se vám to mohl zahrát, no a vy můžete klidně poslouchat toho Ivana Mládka a jeho Banjo Band s tím krásným s tou krásnou písní Yes. Já teda vždycky, když to vidím, tak to mám pocit, jako že mám jíst, jako vždycky, když mi maminka říkala Yes. Já jsem dneska sebou od manželky dostal dvě tvarové buchty a manželka mi říkala, ne, že je vdechneš v obě najednou, pěkně si to rozprostři, tak jenom hlásím, že jsem zatím snědl jenom jednu a teď si dám tu druhou, takže Yes je na místě a Yes právě teď přichází. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Venku je jasno až polojasto, postupně je přechodně i oblačno až zataženo a místy se vyskytují přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty dneska dosáhly tropických 30 až 35 stupňů, v 1000 metrech na horách je kolem 27, fouká slabý vítr z jižních směrů, který v bouřkách zesiluje. Noc na zítra bude teplá, postupně s lokálními mlhami. Bude totiž jasno až polojasno, na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přehánek a bouřek. Kránou se ojediněle v Čechách místy vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 20 až 15 stupňům, v 1000 metrech na horách to bude kolem 15, v horských kotlinách výrazněji méně. V noci bude klidno nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr, zpočátku v bouřkách zesílený. Zítra bude horký a dusný slunovrat s přeháňkami a bouřkami. Bude totiž jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne předpokládáme místy oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Naprší až 10 mm, v bouřkách to bude kolem 40, výjimečně i více. Zítřejší nejvyšší denní teploty se opět dostanou k 29 až 34 stupňům. Na severovýchodě bude jen kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 25. Foukat zítra bude slabý vítr, který bude proměnlivý nebo ze severních směrů a který v bouřkách zesílí.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz
4: Až mi bude nejhůř,

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Na Country Rádiu začínají 2 hodinky písniček na přání, 2 hodinky, protože je sobota a v sobotu tak je vždycky. Tak si zopakujeme, jak se objednávají písničky na přání. Když někomu chcete nechat pozahrát písničku, napíšete e-mail na adresu studio@countryradio.cz, ale musí to být na jiný den, než je datum toho e-mailu, čili dopředu. Dále se to dá objednat na našich stránkách countryradio.cz, záložka pořady písničky na přání, tam je formulář a taky tak se písničky na ten konkrétní den neobjednávají. Na ten konkrétní den se dají objednat písničky jenom přes SMS bránu 720 00 11 11. Já jsem říkal, abyste už nepsali, jak jsem to řekl, tak tam naskákalo dalších asi 30 e-mailů. To je jako kdyby člověk hrách na stěnu házel. No a dá se potom objednat taky dopisem na adresu Vinohradská 167 100 00 Praha 10, no a nebo se dá objednat z aplikace Country Rádia, kterou máte ve svém mobilním telefonu, to si myslím, že je nejlepší metoda. Tak jdeme na to, jako první si napsala o písničku Míla z Brna a chtěla by zahrát Od hobou z píseň Klekání pro radost všem, a protože už je po 17. hodině a za chvíli bude klekání, tak aby jsme si to připomněli. Mílo, dobrá volba, hobou jsou připraveni. Další přání je od Jardy, hezký podvečer a prosím o zahrání písničky Velrybářská pro manželku Květuši Kučerovou z Tábora k jejímu svátku s přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti a radosti z vnoučat. To přeje manžel Jarda. Tak Jardo, my zdravíme také tvoji manželku Květu a přejeme jí všechno nejlepší a posíláme o Pacifiku velrybářskou výpravu. Tak jdeme na to. Hobou z klekání od Miluše z Brna a od Jardy pro manželku Květu velrybářská výprava Pacifik. Příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio, posloucháte sobotní dvouhodinové písničky na přání, kde je vaším průvodcem Vítek. A pojďme na další přání. Prosíme o zahrání naší mamce, již 80-leté Martě. O mámo, moc děkuje syn Pavlík z Brna. Pavlíku, těch variant bylo víc, ale já si předpokládám, že si chtěl tu písničku od Jakuba Smolíka, tak právě tu jsem vybral. Pak napsala Vlaďka, krásný den všem, prosím pány Černocha a Dvorského, láska prý je, moc děkuji Vlaďka. Vlaďko, není za co děkovat, pozdravuji Zdeňka a samozřejmě pány Černocha a Dvorského, s radostí zahrajeme. Tak jdeme na to, 80-leté mamince Martě od syna Pavlíka z Brna, hrajeme Jakuba Smolíka O mámo a od Vlaďky všem posíláme Karla Černocha, Petra Dvorského, láska prý je. Příjemný poslech.

Je tady Country Radio, jsou tady písničky na přání a jdeme na další dvě písemná. Zdravím Petře Bohuslavě, prosím zahrát od Vítka Tučného Ústa do Podkovy. Pro všechny květy, které mají dnes svátek, moc děkuje za všechny, taky Květa. Květy, já se omlouvám, Petr Bohuslav tady byl dopoledne, tak určitě by vám ji zahrál a já samozřejmě to neudělám jinak. Takže všechno nejlepší k dnešnímu svátku a Ústa do Podkovy jsou tady právě pro vás. Další přání, které splníme v tento okamžik, je přání paní Zdenky. Prosím zahrát jen tak pro radost písničky Dvorečkový, děkuji Zdena. Paní Zdena si tuhletu písničku přeje pořád a vždycky říká, protože jí málo hrajete. Máte pravdu, já jsem se koukal, když jsme ji hrali naposled a dlouho jsme ji nehráli. Tak jdeme na to, Ústa do Podkovy pro všechny květy od Květy a písničky Dvorečkový od Zdenky pro dobrou náladu. Příjemný poslech.

sedmnáctou desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul osnáctýho bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dopil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mi

mám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bejdl.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A i v rámci písniček na přání se již tradičně kolem půl podíváme na dopravu, začneme tou železniční. Nesvezete se na tratích Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod do 26.6., Plzeň Klatovy do 17.7., Úpořeny Radejčín do 19.7., Kralupy nad Vltavou Kladno Dubí do 4.7. a Dolní Pust Pousevná Bad Čandau do 4.9. Na silnicích to nevypadá úplně super, pořád máme 16 nehod. Nehoda je v ulici Nádražní v Jablunkově, okres Frýdek-Místek. Dva osobáky tvoří překážku na vozovce, je to křížení s Bukoveckou. Dále máme nehodu na silnici číslo 0381 u Dox v okrese Česká Lípa. Je tam koloběžka a auto, takže opatrně, je to kousek od Břehyně. Další nehodu máme na D8, kilometr 41 ve směru na Prahu, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, jsou tam dva osobáky v sobě. Další nehoda na silnici 457 u obce Zlaté hory v okrese Jeseník, dva osobáky tam tvoří překážku na vozovce, je to v úrovni Salisova. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a když tak si zavolejte o písničku na přání, pojede se vám lepší. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio, posloucháte sobotní dvouhodinové písničky na přání, kterými vás provází Vítek. Nebudu zdržovat povídáním, v této hodině si hrajeme přání, která jsou psaná, příští hodinu si budeme telefonovat, tak se připravte. A další psané přání prosím zahrajte pro country tatínka Pavla a jeho country společníky Vlka a Jonáše písničku Pražce od Pavla Dobeše Zdravý tenisák. Tenisáku je to tam, doufám, že to tatínkovi Vlkovi a Jonášovi udělá radost. Jarda Hrozek posílá píseň od kapely Epidemie Martině a Elišce do Chyňavy, aby měli hezké odpoledne. Tak jsem vybral, Jardo, až se mě jednou zeptáš. Tak jdeme na to. Pro Vlka, Jonáše a tatínka Pavla od tenisáka pouštíme Pavla Dobeše Pražce a od Jardy Hrozka pro Elišku a Martinu do Chyňavy hezké odpoledne pouštíme Epidemii, až se mě jednou zeptáš. Právě teď.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak já se tady prohrabuju v těch přáních a mám tady další dvě. Píšete teda jako o život a jsme říkali, že už si nebudeme psát, že si budeme telefonovat. Krásné odpoledne přeji, prosím o písničku Brhlík a Sojka, jen tak pro radost pro všechny posluchače. Díky moc, Julie. To bude druhá v pořadí a předtím bude písnička od Ivanky Urbanové ze Šumavy, která tu písničku posílá všem posluchačům i nám tady do rádia. A bude to písnička od Vítka Tučného, Greenhorn Zelenáčů, Když čas se naplnil. Tak jdeme na to, Vítek Tučný, Greenhorn Zelenáč, Když čas se naplnil, to je Ivanka Urbanová ze Šumavy, pro vás, pro všechny a pro nás. A ta druhá je Brhlík a Sojka, pro radost taky pro všechny od Julie. Příjemný poslech.
1: Zbyty kopců hladí zapoceným sklem, na rády hladí noční country jam.

se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Poznal jsem jí tak z léta

nepoznám. A tak na ní vzpomínám, když projíždím tu dál. Hřbety kopců hladím zapoceným sklem. Na rádiu hladím noční country jam.

0: a v tichosti to brát, že se čas naplnil, tak táhnul jsem za zdál. Hřbety kopců hladí zapocený skle, na rády hladí noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl. Když se čas naplnil, tak já zas jinam jel.
1: Country Radio. Nejvíc

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Jsou tady písničky na přání na Country Rádiu, máme 17 hodin 50 minut, tak dáme ještě rychle ta přání dvě. První je od Pavly Kaduchové, ta chce zahrát Rybolovku, zvláštní znamení Woodcraft. Všem, co dnes byli na pivním pochodu, jedni zmokli, jedni ne, protože se šly dvě trasy proti sobě. Jsou tam ještě podrobnosti, co se kde pilo, co se kde jedlo. Musím říct, že to bylo asi hodně náročné, protože to bylo 9 zastávek, tak to musela být teda velká paráda. Potom je ještě jedno přání. Dobrý večer, milé rádio, prosím o písničku pro maminku, která bez vašeho rádia neumí existovat. Bylo by to Od Marot podzemí. Moc děkuji. Tak jo, tak pro Pavlu Kaduchovu a všechny, co byli na pivním pochodu, zahrajeme Rybolovku, zvláštní znamení Woodcraft, a pro maminku, která nemůže být bez našeho rádia, to se ani nedivím, já bez něj taky nemůžu být, tak Od Marotů podzemí. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. K ránu se místy budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty budou 20 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude 15, v horských kotlinách a ještě méně. Bude v noci klidno nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr zpočátku, v bouřkách zesílený. Zítra přes den bude jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy. Během dne se očekává oblačno až zataženo s přeháníkami a bouřkami, a to i silnými. Zítřejší teploty budou 29 až 34 stupňů, na severovýchodě jen 27, v 1000 metrech na horách 25. Foukat zítra bude slabý vítr, který bude proměnlivý nebo ze severních směrů a v bouřkách zesílí.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Je 18 hodin 5 minut a protože je sobota, máme druhou hodinu písniček na přání. Teďka bude úplně poslední písnička, která byla písemně a od teďka si budeme jenom telefonovat, čili každý, kdo se dovolá na 210 323 333, tak tomu rád zahraju to, o co si řekne. Takže jdeme na to. To poslední písemné přání je dobrý den, prosím zahrajte písničku Za sto zrádný banjo pro mého čtyřletého syna Toníka Šmída z České Třebové, velkého fanouška country písniček, děkuji, čas kolem 18.00, Aneta Šmídová. Tak Aneto, hrajeme, Tomáši, poslouchej, to je tobě, pro radost.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte písničky na přání, které si objednáváme telefonicky. Kdo pak se nám dovolal, Vítek, Country Radio?
1: Dobrý večer, tady je váš věrný posluchač Josef.
0: Tak Josefe, co budeme hrát?
1: Prosil bych zahrát písničku od Marie Rotrovejkou Bílý, ano, která je mimo jiné mojí soukromou hymnou.
0: Hezky.
1: A je to jednak k výročí 45 let spolu, co jsme dneska s manželkou.
0: Tak my vám moc gratulujeme, 45 let, to je slušný výkon.
1: Chodím už doma i bez osvětlení.
0: No, tak to je
1: dál
0: dobrý.
1: To nebudu komentovat. Ano. A jinak manželka měla ještě svátek 24. a nedovolal jsem se a teď 25. tohohle měsíce bude mít narozeniny, tak je to...
0: Takže svátek, narozeniny, výročí svatby, já mám rád, když se udělá hodně věcí jednou ranou. Takže paní moc pozdravujeme, blahopřejeme vám taky k těm 45 letům, to je moc hezký. A posílám písničku Marie Rotrovou Kůň bílý. Ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Ahoj.
1: A přeji všem hezký večer.
0: Děkujem. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tady je Country Radio, víte, kdo pak se nám to dovolal?
1: Tady Pavel z Brna, dobrý den.
0: Dobrý den, Pavle, tak co si zahrajeme?
1: No, Krokodýla od Vlaku na Vdokříž.
0: A komu ho pošleme?
1: No, všem posluchačům nejbaječnějšího rádia.
0: No tak to udělám strašně rád. Co budete dělat dneska večer, kromě poslechu Country Rádia?
1: No, vy jste mě zaskočil, nic.
0: No to je nejlepší plán, co může být. To je nejlepší plán, co může být. Tak já vám k tomu nic nedělání, pustím toho krokodýla.

0: pozdravujeme.
1: Jo, a děkuju moc a jsem rád, že jsem se dovolal.
0: My
1: jo?
0: Taky a jsme rádi, že posloucháte. Hezký večer, naschle, ahoj.
1: Děkuju, naschle, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio, posloucháte sobotní písničky na přání, o které si telefonujete, a tady se nám dovolal teďka kdo pak?
2: No, dovolal se vám Luboš.
1: Tak Luboši, hezký večer, co si zahrajeme?
2: No, chtěl bych zahrát písničku od Pavlinky Jíšové, Andělé jsou s námi.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: Pro všechny posluchače vašeho perfektního country rádia, které poslouchám už nějakých 20 let.
1: A kolikrát jste se, Luboši, dovolal za těch 20 let?
2: Poprvý.
1: Cože, dneska poprvé? No tak to gratuluju.
2: Poprvý jsem se dovolal.
1: Tak to je krásný. Tak jo, tak já pouštím Pavlínu Jíšovou, Andělé jsou s vámi, skvělá volba, moc děkuju, že posloucháte a těším se, že se brzo dovoláte po druhý, jo?
2: Děkuju moc, dejte se krásně a ať se vám daří.
1: Děkujem.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: To byla Pavlína Jíšová na Country Rádiu. Andělé jsou s námi a já mám na telefonu dalšího volajícího. Kdo pak se nám dovolal? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Tomáš z Buštěhradu.
0: Ahoj Tomáši, tak prosím tě, co si zahrajeme?
1: Já bych rád zahrál Michala Tučného, prodavače, protože jedeme ze zahraničí z Chorvatska, tak to máme na šťastnou cestu.
0: No tak to je to nejlepší, co může být, a vás nenechá usnout, že jo, když budete to po Michalovi opakovat.
1: Hele, ano.
0: Jak dlouho jste byli v Chorvatsku?
1: Týden.
0: A kde jste byli?
1: V Pakoštáne.
0: Pakoštáne, tam to znám dobře, tam je to moc hezký, tam je takhle za zádama Vransko jezero taky, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to jo. Kolik vám ještě chybí domů? Hodně?
1: Asi 2 hodiny.
0: No tak to je dobrý, to už dáte na pána, ne?
1: Ano.
0: Hele, a Tomáš, ještě mi řekni, kolik je ti roku?
1: Mně? Já se přiznám, mně je 13 let.
0: Na to, že ti je 13 let, tak máš bezvadný projev teda. Mluvíš jasně, stručně, perfektně, velmi teda.
1: Děkuji.
0: Je to hezký. Já bych si to s tebou potřeboval vyměnit, já jsem jako koška, já pořád koktám. Hele, nic, nebudem zdržovat, pouštím vám na šťastnou cestu Tučního a Fešáky,
1: ano.
0: Prodavače a dobře dojďte. Ahoj.
1: Děkuji, naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Michal Tučný, fešáci a prodavač pro Tomáše, který jede domů z Chorvatska s rodičema v autě. A já už mám na telefonu koho teďka?
1: Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, ahoj, co si zahrajeme?
1: Tak dáme si třeba Táhnu se jak těsto štrůdlu od Honze Vyčítala.
0: Honza Vyčítal, Vaby Rivola, Táhnu se jak těsto štrůdlu. Komu to zahrajeme?
1: Všem oslavencům tohoto týdne, tedy i mému chalupářskému sousedovi, panu Milanu Půlkrávkovi, ze kterým si dáváme pivo u mě v garáži a posloucháme country rádio.
0: Hele, tomu se říká pánská pohoda. Garáž, pivo, country rádio. Už nemůže, ještě maximálně pečený bůček a je to úplně všechno, že jo?
1: Ano, a také tam nahoru, ať si dá pivo tam na obláčku i Franta Šasna i pro něj.
0: No tak to jo, to určitě. Tak zdravíme i Frantu, zdravíme všechny oslavence tohoto týdne, tvýho souseda Milana a pouštím Honza Vyčítal, Vaby Rivola, Táhnu si jak těsto štrůdlu. Hezký odpoledne a užijte si to. Ahoj.
1: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hrajeme na přání, vy mě voláte jak o život, ale je půl, tak musí proběhnout doprava, řekneme si něco o hromadné dopravě v Praze. Je do 7. července dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice. Bude to se týkat linky 7, 16, 15, 26 a jezdí tam nová linka 37. Rovněž kvůli rekonstrukci tramvajové trati je přerušen provoz tramvají v úseku Chodkovy sady Brusnice, to se týká linky 22. Na silnicích máme nehodu na D1, kilometr 92 ve směru na Prahu, je tam jeden osobák nabouraný. Další nehoda, ulice Jiráskova v Rychnově nad Kněžnou. Čtyřkolka narazila do středového ostrůvku, je to kousek od biliard klubu. Na silnici 24 u obce Veselí nad Lužnicí v okrese Tábor jsou v sobě dva osobáky, je to u Horusického rybníka, takže jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Věřím, že si krásně užíváte prosluněný víkend s tropickými teplotami. Nejlepší by bylo strávit ho někde u vody nebo u nějakého parádního stánku, pěkně se ovlažit, osvěžit. Popřípadě, když nemáte rádi vysoké teploty, nikam nechodit. Ale určitě nezapomeňte poslouchat vysílání Country Rádia v pondělí, kde tu máme celou řadu témat. Ku příkladu v pořadu Pod lupou, a já to prozradím, si budeme povídat o Heleně Třeštíkové. Je to žena, která určitě stojí za pozornost a nezůstaneme pouze u ní. Protože soutěže, povídání, zpívání a samozřejmě primárně muzika, to je všechno to, co vás v pondělí ve vysílání Country Rádia úderem 6. tentokrát je s Vláďou, protože já to prásknu, Kačka je na dovolený, všechno čeká. Hezký víkend! Country Rádio.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Mm-hmm. Tak, já mám na telefonu, kdo pak se nám dovolal. Halo, halo.
4: Dobrý den, tady je Petr z Hradce Králové.
1: Petře, co si zahrajeme?
4: A chtěl bych zahrát něco od Martina Čepelíka a Andrej Minevy, na kterých koncert jedem teď konfutery na Petřín, do kostela na Petřín. Tak bych chtěl něco od nich zahrát, nějakou pěknou písničku.
1: Já mám rád od 10 k 5, nebude ti vadit?
4: Ne, já budu rád, protože nedávno jsem byl s vnukem na pohotovosti a zněla mě v uších.
1: Ona je dost vtipná, některý lidi to těžko snáší, ale mě se moc líbí a připadá mi výborná. Takže ji posíláme teda komu, tu písničku?
4: A posílám ji svý manželce Ivě, s kterou tady celý odpoledne opečováváme zahrádku a teď čekáme, jestli bude pršet, jestli máme zalejvat nebo nemáme zalejvat.
1: Tak počkejte, já si myslím, že by mohlo zapršet dneska. Zasloužíme si to.
4: Jo? Tak vydržím. Tak jo.
1: Dobře, tak hele, hezký odpoledne, hezký večer, ať se čekání na déšť vydaří a někdy se těším zase na slyšenou. A už jedeme, Martin Čepelík, Andrea Mineva, od 10 k 5 pro tvoji manželku. Ahoj.
4: Děkuju moc, ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
5: Dvě děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
6: A pojďme na nějaké ty sloky.
5: Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brouzím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: rozpad.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minima.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tady Country Radio, písničky na přání, kdo pak se nám to dovolal? Halo, halo?
3: Halo, halo, já myslel, že jsem se úplně ztratil.
1: Ne, ne.
3: Zdravím Country Radio, všechny posluchače, všechny, který jsem k tomu Country Radio přitáhnul, a zdravím hlavně Vítka, protože podle mě už je jednička, ten tady dělá krásnou zábavu.
1: Já děkuju, ale to děláme všichni tady. Co si zahrajeme?
3: No, když tam byli ty Brňáci, tak jsem jim chtěl zahrát ten Balíček karet, ať to zpívá kdo chce. Tak
1: Balíček čokolády. Balíček, Balíček čokolády nebo Balíček karet?
3: Ne, Balíček čokolády, promiň.
1: Jo, dobrý, ne, dobrý. Já bych nevybral špatnou písničku. Tak Josef Zoch, Balíček čokolády, komu to pošlem? Brňákům do Brna?
3: Určitě Brňákům do Brna. A já volám tady z Dačic a tady nepadla ani kapka ještě, bylo zataženo tam nad Moravskýma Budějovicema, ve Slavonicích prej zapršelo teda hodně moc.
1: No, tak budeme doufat, že zaprší u vás, ať nemusíme zalejvat, že jo?
3: Tam vedle Slavonic máte ten vysílač tady pro Dačice.
1: No.
3: Vám namokla anténa. Ale mě tady nezavlažilo vůbec nic. Hele, děkuju, že jsem se dovolal, děkuju za písničku, děkuju všem lidem, kteří tady jako přede mnou se vyslovili, a to jsou úžasné písničky, to je opravdu výběr, jeden lepší člověk jak druhý, takže...
1: Protože máme skvělý posluchače a ty vybírají skvělý písničky, tak proto to tak je. Hele.
3: Já už jsem tady desítky let a už mám aj hrneček na kafe. No.
1: Tak to je super. Hele, tak si do něj udělej kafe nebo si tam dej grog, to je taky dobrý. A jdem čekat, aby zapršelo, a já ti pouštím Balíček čokolády. Měj se krásně, ahoj!
3: Díky, ahoj, ahoj!
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Posloucháte Country Radio, večerní vysílání na přání, kde si telefonujete. Halo, halo, Vítek, kdo pak se dovolal do Country Radia?
1: Dobrý den, tady je Pepa Králůzdůr.
0: Tak Pepo.
1: Jsem šťastný, že jsem se dovolal.
0: Co si zahrajem?
1: Přál bych si písničku od Rosty Fischera. Může to být Velocí znak naděje, ale když to nebude, tak cokoliv jiného.
0: Už je to tam, našel jsem to snadno. A komu jí pošlem tu písničku?
1: No, pošlu to všem, co poslouchají, že jo, jako to, nikomu jinému to poslat nemůžeme ani. Dobře.
0: Ale můžeme někomu speciálně, třeba nějakým kámošovi, nebo...
1: Ježišmarja.
0: A to nemusíme, to jako když
1: Petr
0: je to všem...
1: Petr Tichý, kamarád můj, ale ten to asi neposlouchá, nebo já nevím, no. Já jsem takový velký samotář, já sedím na zahradě a poslouchám si vás a...
0: Tak to je hezký. A něco k pití k tomu neprobíhá?
1: No, to probíhá, ale já nemůžu jako reklamu žádnou, že?
0: No, ale tak jako třeba pivo není reklama.
1: Je to takový nápoj v zelené lahvi od nejmenovaného pivovaru z Plzně.
0: Aha, no tak to bych řekl, že je úplně naprosto vystihující a řekl bych, že to je to nejlepší trávení večera, jaký může být. Jo?
1: No jasně.
0: Tak si k tomu dáme ten volací znak naděje, jo?
1: Jasně, já už to praktikuju mnoho let. Tak jo.
0: To je dobrý, tak hezký večer, děkujem.
1: A jsem šťastný, že jsem se zavolal, naschle.
0: Ahoj, naschle, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

krotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Tak to byl Jožin z Bažin, posádce vozu z Dobardějova. Přejeme šťastnou cestu. A kdo se nám dovolal teď?
1: Petr, ahoj.
0: Ahoj Petře, tak co si zahrajeme?
1: Já bych nechal zahrát písničku od kapely Yowies.
0: Mám tady z Bílých útesů.
1: Může být.
0: A komu ji pošleme?
1: Poprosím, jestli bychom ji mohli poslat všem milovníkům irské muziky a bláznům, který si v kostýmech v tomhle vedru hrajou na rytíře, na šlechtice, šlechtičny a dělají pro nás ty historické akce typu pětilistá růže v Českém Krumlově, tak ať tam moc nesvítí a hlavně neprší.
0: Ať to dobře dopadne. Tak jo, tak já moc děkuju, že posloucháš, děkuju, že jsi zavolal a pouštím Yowies z Bílých útesů. Doufám, že to dobře dopadne. Vůbec to neznám.
1: Ahoj.

usmál se, vím, je tak snadné si sáhnout jenom na věci blízké, co lehko pochopíš. První krok to je půl, půlka cesty, co míří do všech neznámých míst.

0: Si nad moře vzlétnou, hvězdy ztratí svou tvář, možná i čas zůstane stát.
1: Haló, haló? Slyšíme
2: se?
1: Dobrý den, dopak se dovolal?
2: Tady je Pavel Zavidová.
1: Pavle, co si dáme? Musíme rychle, je konec hodiny?
2: Měl bych takovou prozvičku Jirku Schellingera pro všechny fanoušky.
1: Tak jo, já tam dávám Jirku Schellingera, René, já a Rudolf, jenom protože je krátká a nemáme čas. Nevadí to?
2: No, dobrý, v pohodě.
1: Super, děkuju. Tak děkuju, že jsi zavolal a pouštím pro všechny fanoušky Jiřího Schellingera a pro tebe René, já a Rudolf. Měj se, ahoj.
2: Děkuji moc, naschle.

0: Country počasí.
1: No a ještě čas se podívat na to, jak bude. V noci bude jasno až polojasno, na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. K ránu se místy budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 20 až 15 stupňům, v 1000 metrech na horách bude 15, v horských kotlinách i méně. Bude v noci klidno, nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr, v bouřkách může být silný. Zítra bude jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy. Během dne pak místy oblačno a zataženo s přeháníkami a bouřkami, a to i silnými. Zítřejší nejvyšší denní teploty budou 29 až 34 stupňů, na severovýchodě bude jen 27, v 1000 metrech na horách kolem 25. Foukat zítra bude slabý vítr, který bude proměnlivý nebo ze severních směrů a který v bouřkách zesílí. Děkuji vám za příjemně strávené odpoledne. Mějte pěkný večer a dobrou a klidnou noc. To vám ze studia Country Rádia přeje a loučí se s vámi Vítek. A ráno v 8 opět naslyšenou. Ahoj!
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové country.
1: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
0: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně.
2: Tak spěcháš, trampe kamaráde, kam?
0: 15 deka libového folku.
3: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou. Na každém rohu mají fotku mou.
0: 2-3 pátky mírně prorostlého bluegrassu.
4: Než otevřu rád oči, špajsku probírám. Půlku šišky urám, kruh krku
0: nasouká. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
5: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.

ve skříně, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měchem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

někdy se mi stane, když se hodně spiju, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví

Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím,

0: sobě. Až zas narodím se, řeknu jenom tobě.
1: A teď, kamarádi, zahrajte tu moji, anebo nějakou jinou. Trampská sobota na kamarádi.

0: Tak šerife, zmáčkni tu svoji fňuknu, ať můžeme hrát a zpívat. Country Radio.
1: Je to trýzení veliká, když v krku vedro pálí, na prérii za řekou šakal je v dálí. Uá, uá, šakal je v dálí. Šerif to vyvohání, na skleničku whisky, dceru doma zanechal, jak to činil vždycky. Uá, uá, jak to činil vždycky. Šerif to by s Vintropem, v krčí válí filky, jeho dcera Liberty nemá dlouhé chvilky. Uá, nemá dlouhé chvilky. Našla si hned ochránce, jak to zákon radí. Byl to mladý Indiána jménem Sikot Hadí. Jménem Sikot Hadí. Když se šerif to vypak z nádání vrátil, přistil tam mladíka, jak si chvíli krátil. Jak si chvíli krátil. Potrestal ho na místě za ten kousek smělý. Jeho dcera Liberty pláče si den celý. Zbledla v líčku. Za to však zesílila v pase. Za několik měsíců v chatě ozývá se. A v chatě

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlofestu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio uvádí 108 let trampingu s Petrem Třebickým.

Jestli se nemýlím, tento pořad bude 14. v pořadí, který vzniká na mém počítači. Toto letí, no. Nedá se nic dělat, jdu na to. V minulém pořadu se mi připomněla celá ta éra 60., ve které vznikly potlachy a táboráky a kapely jako houby po dešti. Nejvíce kapel samozřejmě vzniklo v Praze. A tak, aby nikdo nepřišel zkrátka, začali jsme jezdit kamkoliv si zájemci objednali. Vlezli jsme do autobusu a hurá. A tak jsem si zavzpomínal na skupiny, se kterými jsme harcovali po vlastech českých a někdy i slovenských. Červánci, Setleři, Hobous, Skarabeus, Duo Kupšovský, Racek. Kupšovský s Rackem byli obzvlášť oblíbení, protože s nima byla sranda. Ostatně, posuďte sami.

Samozřejmě těch skupin bylo více, ale kapacita mého mozku se po hříchu stále zmenšuje, tak už si nevzpomínám. Ale když nebyl žádný zájezd, tak jsme jezdili na Třepcín, obvykle parníkem. Ten jezdil až do Slap a pak bylo nutno vyšplhat nahoru k Třepcínu, což nebylo nic jednoduché třeba pro hráče na basu. Ale i to moje 12-kilové banjo dávalo pěkně zabrat. No a když jsme vyčerpáni vylezli až do hostince u Dolejšů, tak jsme se občerstvili a vypukla muzika. Někdy až do kuropění.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: A pokud si přece jen vzpomínám, nejvíce skupin a kapel bylo v Lucerně při příležitosti utkat se o vítězství v souboji o nejlepší písničku. Ostatně, v minulém pořadu jsem zmínil soutěžní večer 12 nových táboráků. Náhodou jsem totiž vyhrabal CDčko, na kterém bylo několik písniček, které v Lucerně zazněly a vy je uslyšíte. Ale nejdřív se pustím do dalšího dílu naší anabáze po Spojených státech amerických. Připomenu vám, že jsme končili v Calgary a čekalo nás 973 kilometrů do Vancouveru. Tenkrát nebyla Trans-Canada Highway ještě zdaleka dokončená, ale i ta stávající byla docela prima. Stejně bychom to nějak nehnali, protože příroda kolem nás byla doslova pohádková. Obzvláště v místech, kde se v hlubokých kaňonech vinuly bouřlivé řeky a nad nimi se tyčily mohutné skály nezřídka pokryté ledovci. Několikrát jsme prostě museli zastavit a zírat na tu krásu v posvátném úžasu. Do Vancouveru jsme dorazili k večeru, ale vše bylo připraveno, takže pohoda. Na mě a na Frantu už čekal Franta Čvančara, u kterého jsme byli ubytováni.

skupiny lidí. A tak jsme dostali na ten den volno. Tož jsme se šli podívat na třetí největší město v Kanadě. A stálo to za to. Na rozdíl od amerických měst byl Vancouver čistý, dá se říci přímo vymydlený, ale popisovat vám ho nebudu, na to není čas. Jen se zmíním, že dnes je v něm o 100% více mrakodrapů, takže je nejen vymydlený, ale i ježatý. Druhý den se to vyjasnilo a tak jsme odehráli koncert a ku podivu bylo skoro vyprodáno. To skoro říkám proto, že on je Vancouver přece jen dost daleko. Další den jsme se rozloučili s Britskou Kolumbií, kamarádkami a kamarády a nabrali směr na jih, do Kalifornie.

Už si nepamatuji, proč jsme zastavili v Seattlu. Asi jsme byli v autech moc dlouho. Tak jsme se ubytovali v motelu. A propos, moc hezkém hotelu s krásným bazénem. To už s námi byl Teddy Dudinský, kamarád Valdy. Oni byli kamarádi od mládí a chodili spolu do školy. Teddy už nevydržel čekat, až k němu dorazíme, tak nastartoval svůj Mercedes SL a šupem mazal do Seattlu. A bylo to prima. Teddy byl skvělý vypravěč, srandista. Akorát, že nás pořád někam tahal. A odnesl jsem to já. Valdemar byl unaven a neměl náladu někam rajzovat a já byl ku podivu ochoten slíznout nějakou divočinu. A Teddy mě vzal na bowling. Nikdy jsem to nehrál, ale dost mě to lákalo. Vydržel jsem to 2 hodiny. Je to strašně závislácký. Ale...

To ráno. Měl jsem dojem, že mě vytáhli z drtiče. Sotva jsem se potrácel. A nejhorší bylo, že jsem skoro nemohl hýbat prsty. No, hrůza. Mluvím o tom proto, abych vás varoval. Ta zatracená koule má 7 kilo. A když jí házíte 2 hodinky, druhý den máte pocit, že vaše ruka není vaše ruka a že je to nějaký kus nepotřebného klacku. A tak jsem zase byl v kapele za moulu. Váleli jsme se ještě u bazénu 2 dny a pak jsme vyrazili do San Francisca. Nevím, jak se vám líbila ta předchozí písnička, kterou zpívala kapela Studiová tramská sešlost, a tak to zkusím ještě jednou.

Zasvětluje to do San Franciska cirka 1000 kilometrů a tak jsme se v polovině cesty opět ubytovali v motelu, abychom byli připraveni na tu krásu, kterou uvidíme. A dobře jsme udělali. To červený mostní monstrum je něco neskutečného. To se nedá vyprávět. A dokonale s ním souzní i pohled na San Francisco a Alcatraz.

0: Country Radio.
1: Dorazili jsme dost pozdě večer, ale tady už měl všechno připravené. Ubytování i hrací sál v restauraci Praga. A tak jsme šli rovnou na kutě. Ale ne všichni. Já a tedy jsme ještě vlezli do výřivky a ochutnávali jsme místní piva. Druhý den ráno jsme se rozběhli po všech místech, o kterých jsme slyšeli a nebo je viděli v obrazech, ať už statických nebo pohyblivých, a které jsme chtěli vidět na vlastní oči. Tedy nám doporučil Fisherman's Wharf, to je rybářské přístaviště. No, pravda je, že tam bylo přikotveno dost lodí, ale hodně lidí zajímala spíš spousta stánků s různýma cetkama a občerstvením. Nás zaujal stan. Normální stan. A na něm nápis, to jste ještě neviděli. Tak jsme tam vlezli. Uvnitř byl obrovitý divan a na něm člověk, který ten divan celý zaplnil. Celý zaplnil. U divanu stál jakýsi konferenciér a ten vždycky počkal, až se stan trochu naplní, a pak divákům sdělil, že tento muž váží 705 liber, neboli 320 kilogramů, a že zítra zde bude jeho bratr, který je ještě o 88 liber, neboli 40 kilogramů těžší, a v zápětí nás na to vyexpedoval pronto ze stanu. V podobném duchu se prezentovaly i další stany. Pomysleli jsme si na Alcatraz, ale ten výlet byl nad naše dolarové možnosti.

No a tak jsme se povozili po místní lanovce, která vypadala jako naše staré tramvaje. Byly moc hezký. Zaobdivovali jsme řadu závodních monopostů, které všechny byly amatérsky postaveny a byl jeden krásnější než druhý. Obdivovali jsme městskou architekturu a prolezli jsme Chinatown. Načež jsme se uvelebili v restauraci Praga a pořádně se nadlábli. Druhý den jsme absolvovali túru do Josemitského národního parku. A to tedy bylo něco. Ty stromy byly jako z pohádky. Bylo nás 8 a zkoušeli jsme jeden menší strom obejmout. A to by nás na to muselo být nejmín 30. Dozvěděli jsme se, že největší strom je sekvojovec obrovský a patří mezi stromy, které se dožívají tisíců let. Stálo to za to. Zdeněk z Karlan si ho tamtud přivezl šišku, která měla stejný tvar jako borovice, ale byla 40 cm vysoká. Večer jsme odehráli koncert a po něm byl potlach. Bylo tam pár kluků, kteří hráli na kytary a připojili se k nám, a tak bylo dobře, že nebyl v místě nařízen noční klid. Na konci se losovalo, které písně se nejvíc líbily, a protože se během večera ustanovily dvě skupiny, a to dívčí a traperská, tak to vyhrály písničky dvě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Druhý den dorazil Kiščo Kid, který měl na starosti přesun do Los Angeles, kde jsme měli hrát ve velkém divadle. Cítím, že bych měl vysvětlit, kdo to byl Kiščo Kid. Už jsem to v jednom pořadu meldoval, ale nic neskazím, když se budu opakovat. Takže, pamatujete si na film Cesta do pravěku? Pokud ano, tak si budete pamatovat blondětého chlapečka, který hrál hlavní roli. Tak z tohoto chlapečka, který mimochodem hrál ještě v několika filmech, vyrostl kovboj, který dělal všechno možné, ale nejčastěji konferenciéra. 22. srpna 1968 přecházel hranice do Rakouska s celou rodinou. Tenkrát to ještě šlo. A když jsme poprvé přiletěli do New Yorku, už byl v Americe zaveden. Kiščo na nás netrpělivě čekal, protože si konečně koupil revolver 44 Magnum a honem honem nám ho chtěl ukázat. Ale to se mu nepovedlo, protože cesta ze San Francisca do Los Angeles je dlouhá 383 mil, neboli 615 kilometrů, a všichni jsme byli zralí do peřin. Naštěstí hotel byl nedaleko, a tak nikdo neusnul na chodníku a šlo se do postele. Já jsem ještě musel vydržet cestu s Kiščem k ním domů, ale tam jsem padnul.

Následující den jsme navštívili divadlo, abychom zjistili, co vše je třeba udělat. Scéna byla standardní, takže jsme postavili bicí soupravu, steel kytaru, bedny a mikrofony a domluvili jsme se, že odpoledne dáme lehkou zkoušku a do té doby rozchod. Kiščo už se rozčilením celý klepal, jak se nemohl dočkat, že se konečně dostaneme na střelnici. Střelnice byla policejní, takže bylo k dispozici střelivo a dobré bylo, že jsme tam byli sami. Revolver 44 Magnum fungoval jak hodiny a zástřely byly skvělé. Ale kdybych tam nebyl já, tak by Kiščo vystřílel celou výplatu. Večer byl koncert velmi dobře přijat a šli jsme do postele jako nadutí pávy.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Další dny byly vyhrazeny pro zábavu. Kiščo nás zavedl do zábavního parku Knott's Ferry Farm, kde jsme se tedy vyřádili. Hned první byl vozík, který tě vynesl do 100-metrové výšky a pak si pozadu padal dolů, aby se s obrovitém kole zase vrátil na zem. Díval jsem se na to zpovzdálí a vůbec mi nevadilo, že s nima nejsem a že moje skvělá snídaně nebude plachtit vzduchem. Další atrakce byla cesta vlakem a náhlé přepadení dvěma desperády. Oba zločinci měli kliku, že Kiščo, když se na ně sápal přes něco zakop a než se vyhrabal na nohy, oba banditi už byli za horama. Nesmírně zajímavé byly vitríny s miniaturami. Nevěřili byste, že na stránce knihy velikosti 2x1 cm lze číst čitelný text. Ovšem, pouze silnou lupou samozřejmě. Pak tam byly pohledy na člověka, který z okna leje vodu do průhledného korýtka a ta teče nahoru. Nebo tam bylo křeslo, ze kterého se nedalo zvednout. Tam jsme se tedy vyblbli. Vytáhnout dotyčného do stroje spatného byl zatraceně těžký oříšek. Zhlédli jsme repliku přestřelky u ohrady OK a byla skvělá. Zkrátka, nenudili jsme se ani chvíli. Při odchodu jsme ještě spatřili kostlivce, jak v klidu čte noviny v kadibudce.

0: bývá roku, jen to pozimí.
1: Druhý den nás ještě lákal na prý nejlepší exponát, který viděl. Ale bylo to až v Malibu. Nicméně jsme se tam vypravili. A ejhle, byla to závodní dráha malých monopostů. Párkrát jsem zkoukl, o co to jde, a už se mi to zdálo, jako bych v tom jezdil od jak živa. Závodili vždycky tři monoposty a už si nepamatuju, na kolik kol se jelo, ale jedna jízda stála $10. To mě sice nepotěšilo, ale dal jsem to. Přišlo mi, že jsem bez problému vyhrál. Ze tří závodníků jsem byl první. A docela se mi to líbilo. Přišel maník od těch autáků a nabídl mi solo jízdu na 5 kol a v případě, že udělám čas 5 minut a 33 vteřin, vyhraju $50. Tak jsem těch dalších $10 do toho investoval, protože se mi to zdálo snadné. Kluci se hned přihrnuli k zábradlí a začali fandit. Nasadil jsem přilbu a vypálil jsem jako drak. A dosáhl jsem času 5 minut a 45 vteřin. Tak jsem čile vyskočil z kokpitu a mazal k pořadatelům, abych se dozvěděl, že výhra by byla vyplacena jen při přesném čase 5 minut 33 vteřin. A tak jsem dostal hadrovýho panáka a šel jsem po svých.

0: Country Radio.
1: Nedá se nic dělat. Pro dnešek už toho bylo až habaděj. Když já jsem holt, takovej povídavej typ, no. A ani příští pořad to nebude jiné. Ale povídání o Americe už bude poslední. A co potom, neví ani Atom. Mějte hezké dny a když budete něco potřebovat, zajděte na kterýkoliv koncert KTO a tam se domluvíme. Ahoj, Petr Třebický. A na rozloučenou vám posílám píseň s názvem Country Music pro starší pány.

0: stačí jen přivřít oči,
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru,
0: české písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde, já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu a jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio, tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

chceš píseň severu znát, chceš se mnou tiše naslouchat, když táhne bílý losos peřejí. Chceš vidět polární zář? Chceš, abych zlíbal tvoji tvář, když sever dýše velkou nadějí? Losos už táhne, pojď za ním poplujem a touhy dávne. Změní v krásný sen.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

cenu, když ho chlapče nemáš komu dát. Napřed radši vyhledej si ženu, kterou bys měl nad to zlato rád. Nemysli si, že to není dřina, místo skály lámat srdce žen. Tahle ta

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: čas bude pro mě plný krás. Já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli a svět zas bude veselý a život plný krás.
1: Tak kamarádi, vzhůru na osadu. Trampská sobota na Country Rádiu. Country.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

Akord na kytaru tančila jen pro mě Mario. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal vermut přes citron. V očích oheň plál.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Porta slaví letos 60 let. O její historii i současnosti si budeme 23. června povídat s Jirkou Vondráčkem.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte, lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží. Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohlo jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich menu krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil. Tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotlet. Vínem zmožený Bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice, zpátky, do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý, zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce po drozdech a po nich. Po půl hodině se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil Bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu. Melichárku, melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale Bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, melichárku, pokračoval spiklenecky. Proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídní obrátil k nám, zatímco číšník rudl. Koukněte se všichni na melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro Bakounův omyl pochopení, a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy, to nic, melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat. Což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po Bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví "Dimi k šípku",
Připíjel personál vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží. A uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeč Rámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným v šampaňské. Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si čtyřmi prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v boha pustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš Bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku Nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval Bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl ty svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před pátou hodinou raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala Růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelných vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet.

Tvýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bej

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval počsem, rytář z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

v srdci a v našem myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
1: Kam?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Umře? Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
1: Tak kam, prosím?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
1: Tak kam, prosím?
0: A do výkladu jednoho rádio obchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: představte si to, pane Uřej, takovej valčík a starý Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrast. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, děkuju velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostřed kvíštřínu na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že to, ta žížula žála, ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tupachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem.
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulku. Kovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na Oře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí níst ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně. Ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte. Pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladýho člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úředníku, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Co pak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá. Vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, nejdřív začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: To je hezky, no to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku, ano či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: Cože vám neřekl?
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost. Odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsad jet do Písku?
1: Ne, odtud ne. To musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to splet. A odtud se potom, a odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů.
0: Koho?
1: U všech čertů, ano.
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? No, tak teď to zaklap to v okno, no, tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Já, jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat, že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a já tam mám kabát.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna. A nikde